šlechta jezdí pomalu a vzrstčí. Z Uber plyn naše koně mají zlatý podkovy. Na noze mám rybuky, tancuju si furt. Když repuju, chodí holky mi na kurt. Moje ego je na nebi jako vůz. Zničí vše,

0: naše koně mají zlatý podkovy.
1: Vezu sebou hlupou minč, říká, ať uberu plyn, říkám, baby, to je pomalu, tak jsem se narodil. Jedem daleko, 888 mil, sjížděj Alpy světý na lyžích. Mluvíš příliš moc, měl bys trochu ubrat plyn, já bych chrábal to z dola, ale ty jsi něčí syn. Já umím bullet time, ty vyráváš bulletin, Sergej B, znáš mě z ulice, ale taky skin. Mám Glock jako seska, koupil jsem mu skin, teď je světle maskáčový, připraven na trestný čin. Jedu tvrdě jako tupec, ale smooth jak Einstein, nemají mě nikdy dost, jako bych byl kokain.

0: to praví.
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na Rekbyty.

Můžeš mě vidět na každém přechodu. Stahuju okýnka vzadu i vepředu. Moc dobře vím, jakou pozornost vzbuzuju. Konečně jsem ve středu, jsem hrdina. Všem je fuk, jak mám velkýho šulina.

svět není Lego, tak si nech to svý upražený ego. Člověk si naplánuje, ale Viktor potřebuje víc anarchie. Anarchie.

0: Ale, copak?
1: Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Express FM.
3: Hudba. Na prvním místě.

dali byste mi svoje dcery. Myslíte si, že přijdu do nebe? Na největší věci přicházejí v noci, když spíte spánkem spravedlivej.

0: co po deseti pivech mají potřebu říct mi ten srdcerejnej příběh.
1: Ale vždycky jsem si myslel, že jsi čurák.
0: Tak to si směs plét, já jsem Martin. Mojí kapelu sponzoruje Cipralex, Pohodex, Neurol, ještě nějaká divná věc. Jedu furt kofejny na čas, furt cukr na nervy. A všude chodím pozdě a furt jsem na nervy. A tak v poslední době

A bylo to lepší, když jsme je neměli. Celý večer dokola ty samý fráze. Kapely jsou stejný, mění se jen název a kluby jsou jak tundra. Line-up čekuju jen jedním okem, jestli bude dneska večer koncert, anebo zase bude karaoke. Mamotáme se v kruhu.

si, jestli sám sebou teď jistý, ale když já šel zkouši na trh, nikdo z nich nebyl tak chytrej. Za tohle tě každej drste jak šmirdo, ale mě stačí jenom kopák, haj.

0: Kdyby byli stěhováci, jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec.
1: Změnili jste adresu,
2: stěhujte se bez stresu.
0: Naše rada zní:
3: Stěhování Krbec všechno zařídí.
0: stěhovanikrbec.cz
3: Stěhovací a vyklízecí služby.
4: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
6: Nabídka variant a dekorů je ohromující. S garancí rychle

0: dobrého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
1: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
0: Více na www.hormann.cz.
1: Hermann. Jistota na celý život.
2: Express.

Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka?

0: stáhnout Delfína.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
7: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
8: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
7: Více na www.hormann.cz.
6: Herman. Jistota na celý život.
9: Hudba na prvním místě.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí. Skonto nábytek.
1: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
3: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 24 231 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz. Express FM.
4: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Vláda chce podle ministra práce a sociálních věcí Juchelky snížit podporu v nezaměstnanosti, neboť vyšší podpora prosazená minulým kabinetem trh práce nerozhýbala a počet lidí bez práce se zvýšil. Ministryně financí Schillerová uvedla, že návrh zasahuje výše podpor do kontextu reálné situace na českém trhu práce. Na milánském letišti Malpensa vypukl ve čtvrtek požár v letadle, které směřovalo do Prahy. Cestující byli evakuováni, nikdo nebyl vážně zraněn. Předpokládá se, že incident způsobila powerbanka v příručním zavazadle jednoho z cestujících. Fotbalisté Slavie v úvodním kole hlavní fáze Ligy mistrů v dlouhém oslabení proti Lens neudrželi vedení a po dvou gólech inkasovaných v nastavení prohráli 2-3. Dnes bude zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině území většinou s občasným deštěm, během odpoledne bude oblačnosti i srážky od západu ubývat, na východě ustanou srážky až večer. Teploty 16 až 21 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
2: Já páteček, páteček, Já jsem přišla i v tepláčkách dokonce, Vašku.
1: Až takhle, ty už jo. Máš pátek teďka.
2: Já jsem jela úplně tak,
1: jako říkám. Sobotu, víkend.
2: Já už potřebuju ten úplně, ne že bychom tady nějak chodili v obleku, jo. My jsme tady casual každý den, ale dneska jsem přišla extra casual. V tepláčkách.
1: Domácím.
2: Také už domácím, že to tady tak po domácku, do té 11. hodiny, však poklábosíme, pustíme pěknou muzičku, dáme si snídaňku a pojedeme na ten víkendík.
1: Máš nějaký plán o víkendu?
2: Jo, my jedeme někam na nějaký koně.
1: Na koně?
2: Jo, na nějaký statek, kde mají koně.
1: Mhm. A ty ráda koně?
2: Ne, já se bojím koní, já mám knížku.
1: Ty máš, jakou máš knížku?
2: Jako? Pozor, já mám novou knížku. Ale
1: a o tom mi musíš říct za chvíli.
2: Je, ale budeš na mě pyšnej. Jsem se poučila z vlastních chyb.
0: Express ráno.
2: Express

0: Ladíte Express ráno v úvodu nebo s ohledem na úvod, já to vezmu zkratkou, ty jsi koupila knížku a bojíš se po to koňů?
1: Ne, to nesouvisí, já se bojím koňů a proto, když jedeme na ten stát s koňma, mám sebou knížku.
0: Jo,
1: a
0: takhle.
1: Tak já si četla.
0: Jo, takže ostatní, ať si blbnou s koňma.
1: Jo, jo, ať si tam jezdí, hladí se je, krmí se je, ale já mám respekt.
0: A co jsi koupila za knížku,
1: no,
0: prosím tě?
1: Takhle,
0: co jsi,
1: pro mě je to teda
0: je to
1: blbý.
0: Z nějakého koňského prostředí?
1: No ne, já, je to teda blbý, že se bojím těch koní, protože samozřejmě v mládí, když jsem začínala číst a dostala jsem se teda k žánru fantasy, tak jsem samozřejmě snila o tom, že jednou budu jezdit na koni a budu mít svého sokola,
0: ano,
1: nebo nějakého dravého ptáka, ale s těmi koňmi se to moc to nevyšlo.
0: Sokola taky nemáš.
1: A sokola taky nemám vlastně žádný ptáka a takže nic, no, tak nevadí. Takže zatím se teda jenom čtu dál. Ale byl bys na mě pyšnej, Vašek tady bohužel velice často poslouchá moje čtenářské ságy, protože já se často bez uvážení pustím na základě nějakých třeba TikTokových tipů, kde nějaký lidi dají prostě seznam svých nejoblíbenějších knih. Já se pak kouknu na nějaký recenze, vidím, že to je všeobecně oblíbená kniha a pustím se do čtení. Bez rozmyslu. A potom často zjistím, že ta sága má 20 knih od třech různých autorů a že poslední 4 knížky ani nevyšly česky. No, nevadí. Tentokrát jsem se ale začetla do knihy, která se na seznamech nejoblíbenějších objevuje velice často. A to je trilogie, pouhá trilogie. Co je pro mě trilogie? Tak, pouhá trilogie, která už je hotová a pozor, i česky přeložená.
0: Ano.
1: Takže... zapoučela ze svých chyb.
0: No a teď no, všichni čekají, co to
1: no,
0: je.
1: No jasně, prosím tě, je to knížka od R.F. Kuangové. Jmenuje se to Maková válka, nebo teda první díl se jmenuje Maková válka, druhý díl se jmenuje Dračí republika a třetí díl se jmenuje Spalující bůh. A je to v podstatě taková jako takový fantasy převyprávění čínsko-japonských válek.
0: Mhm.
1: Takže jsou tam nějaké jako reální prvky, co se týká třeba bojových umění, některých těch vojenských strategií, některých i údajně jako reálných bitev, které se udály, o kterých máme nějaký historický zápisy. Tak ty jsou tady převyprávěný z pohledu té hlavní hrdinky, teda ty první knížky, nevím, jestli v těch dalších knížkách to bude třeba někdo jiný, která se jmenuje Rin. No a do toho jsou tam teda takový ty různý fantasy prvky, že oni samozřejmě potom některý z nich mají takový, mají jako takovou speciální moc, kouzlej tam, objevují se tam taky i některý, řeknu tak jako nadpřirozený bytosti zase, ale z nějakých těch asijských bájí a tak dále, takže jsem tam bojuju s nějakými nadpřirozenými těmi, ale samozřejmě tím hlavním je to, co jsou lidi schopní v té válce jako udělat, takže je to takový hodně temný, teda musím říct, ale zatím mě to baví, jsem už za půlkou a to čtu třeba druhý den.
0: Druhý, a už jsi jako nebo v půlce trilogie?
1: No ne, jsem v půlce té první knížky.
0: První knížky. A když víš, že tam jsou nějaký reální věci, donutí tě to vzít do ruky třeba, nevím, telefon a zjistit si, co vlastně bylo jako opravdu a co ne?
1: No, mám tam zatím právě otevřený nějaký Reddit, když jsem to pak jako zjistila, že jsem o tom četla, takže to jsem si otevřela, ale takhle, vím samozřejmě tady o té části a o té historii docela prd. Takže je pro mě těžký se zorientovat a hlavně, co jsem zjistila, jako já nejsem rasista, ale je zkrátka pro mě těžký se zorientovat, že tam hodně těch různých asijských prostě názvů a men, protože když je něco čche, ale potom je něco tache a do toho je tam zase nějaký, co říkám, moment, který čche je tohleto teďko, takže se musím jako
0: musíš
1: sem tam vracet.
0: Musíš si to namalovat.
1: No, takže... Ale zatím mě to baví, takže pokud byste někdo chtěl temnou fantazi a ještě jste to nečet, tak vám to doporučuju. Bude vás to bavit.
0: Říkala jsi Maková válka?
1: Maková válka se to jmenuje, ano.
0: Už vidím ty makovice.
1: No, ono to tam je i právě o té válce, jako o opiu, jak se oni se snažili bojovat proti tomu opiu, co to všechno dělá, jak to tam jako způsobuje tyhle věci. A do toho teda oni to opium využívají k tomu, aby se napojili na ty temné síly.
0: Tak a to byl spoiler, ale.
1: To ne, byl... to není tak
0: ne.
1: Jako...
0: Dobře, děkujeme za tuto trilogii. Já teda jsem rád, že se poučila z vlastních chyb. Mm-hmm. Takhle, mohla se sklidně už dávno poučit z chyb druhých a nemusela to zkoušet na sobě, ale na druhou stranu, co je víc nežli vlastní zkušenost.
1: No, a navíc mě to nedá.
0: Stejně.
1: No a mě i když lidi říkají, hele, takhle to bude, ale to, a říkám, víš co, já si to vyzkouším sama, jo? Já si to sama podělám. Pak si o tom můžeme promluvit, že jsme dva, co to podělali a jaký z toho máme pocity.

0: Kdo jste byli loni v listopadu na Wolf Alice ve velkém sále Lucerny, tak právě tam byli Florence Road a i tuhle písničku tam zahráli. Je to jedna z jejich nejstarších, která se objevila až teprve teď, nebo objeví na jejich desce.
1: A to si pamatuju, to si chválil to jejich vystoupení, jenom si říkal, že to bylo blbě nazvučený.
0: Jo, jenom tak jako blbě hrálo, ale to je velký sál Lucerny problém.
2: Počkej, ty už si uklidila.
3: Jo.
2: Ale vždyť si začala před chvilkou.
3: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
2: Au, to znělo osobně.
3: To byl jen úklid. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
8: Aktuální zpráva.

0: Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Faktury, faktury, faktury.
6: Trápí vás factoring?
5: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
6: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
5: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
6: Acema pokryje jakékoliv financování.
5: No, tak to beru.
6: Acema. Jde to i bez banky.
7: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
8: Express. Music first. Express FM.

0: Tuším, že včera touto dobou jsme tady rozebírali jednu zásadní věc, a to jakýsi vzkaz od Spice Girls.
1: Ano.
0: Že něco se chystá.
1: Něco se chystá.
0: Všichni chtěli všichni chtějí, aby Spice Girls jeli na turné.
1: Já tady měla dokonce celý seznam požadavků.
0: Ano, bylo to asi 8 bodů, ano, který jsme nakonec rozšířili ještě možná o nějaký další 2, na který jsme přišli, co by nám tam chybělo. A nakonec tady se z toho vyklubal reunion, ale jenom vlastně kolekce.
1: Vinylů a CDček, no.
0: To.
1: Vlastně všech singlů.
0: Tak. Takže a ještě pokud i B-stran teda jako.
1: A B-stran, no. Takže pokud za to chcete nějak utratit, myslím 6000, myslím vychází nějak 5600, tak doprava něco, tak můžete si koupit krabici. Ano, vesměs jsou fanoušci Spice Girls zklamaní, čekali trošku víc, protože ono opravdu, oni to holky docela hypovali ty věci, byly k tomu fakt jako dělaný hezký videa, tohleto, takže myslím, že lidi očekávali něco víc, a to i kvůli tomu, že jsem to tady včera říkala, že když jste se vlastně zapsali na ten newsletter, tak se to tvářilo, budete všechno vědět o nových tour a tohle, a všichni jo, tour, a teď je z toho teda zatím jenom krabice vinilů, ale co by ne, jinak je tam teda i
0: jedinou tour, kterou pojedete, tak to je na poštu.
1: To je na
0: nebo
1: poštu,
0: možná
1: no.
0: Tour pojede pošta k vám.
1: Pošta k nám, možná. No a on řekne, že nebudu doma, já pak tam budu muset jet prostě pro tu krabici vinilovou a pak budu naštvaná, protože si řeknu, jak se mi to vede na ten skútr a abych si to neodřela a pak se to už rovnou pomačkám a potom už to vykopnu rovnou z okna. Takže, no já jsem ještě koukala na store, na nějaký ten merch, ale tam mě to taky úplně nezaujalo, ale kdybyste třeba chtěli jako mikinu s nápisem Wannabe a tohleto, nebo myslím, že tam něco from A to Z, to je zase takový tak lidi, co dělají tenhle ten merch, nepochopili, co je opravdu jako naprosto důležitý mít. A proto si myslím, že když děláte kolekci oblečení k singlu Wannabe a nemáte jediný tričko nebo mikinu s obřím nápisem Slam, Slam, Slam, Slam nebo Ziggy Zi A, tak se někde stala chyba.
0: Ty lidi tomu vůbec ale nerozumějí.
1: Ne, vůbec nerozumějí. Jako dobrý mít černou mikinu tady s malým nápisem Wannabe, což ještě já si nekoupu, protože tím, jak já mám velký prsa, takže když mám vždycky je něco, buď s jednou kapsičkou,
0: že by to bylo to
1: nebo jenom s nějakým malým obrázkem, takže by mi, takže tady není to nic dotáhne. A tady na tom druhém prsu, že to udělá divný nápis, tak to nekupuju.
0: Jo.
1: Přitom, jaký by to bylo, kdybych přišla v tričku já a přes celý prsa by měla obrovský nápis Slam, Slam, Slam. Tomu říkám merch.
0: Sakra. To je prostě propásnutá šance.
1: Ne, úplně
0: zbytečná akce.
1: Normálně mám chuť dát unfollow.
0: Ale co kdyby?
1: No ale počkám, kdyby byla ta turno.

Swedish House Mafia a Likely, Happiness is so sad. 7.35, to je aktuální čas, před námi Marcel a Fiddlersky a jejich Déšť, a teď si dáme dopravu. Jak to vypadá na silnicích, tedy konkrétně Uherské Hradiště u obce Staré Město, na 50 je tam dopravní nehoda nákladňáku a osobáku. Potom tady máme komplikace u Votic na silnici 3 v okrese Benešov, kde se střetly dvě osobní vozidla. Jak to vypadá ještě v hlavním městě? Na pátek, jako vždy, zatím tedy klid, ale co není, může být. Express FM.

0: ztratili a pak se zase našli. Kdo ví, co bude dál.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland. Skonto
4: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra. Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej.
7: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
8: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
9: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
8: Více informací na rekbyty.cz.
9: Rekbyty, záruka kvality.
10: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně!
11: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
10: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
11: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
10: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
11: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
12: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
13: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
14: Music. First.
15: Express FM.

0: Tohle můžete brát jako přípravu na víkend. Na nějakou hauzinu vyrazit si. Trošku bůčkem. No ty budeš na těch koních, to nic.
1: No nic, já se budu číst z mojí trilogie.
0: Vůbec jsem netušil, že existuje takzvaná patchworková rodina. Víš, co je patchworková rodina?
1: Ne, nejsem si jistá.
0: A tušíš asi zhruba tak nějak jako? Ne, dobře. Je to rodina, kde se vlastně jako proplétají děti z předchozích vztahů.
1: Ano.
0: A třeba ty děti se potom vozí z jedné rodiny do druhé, když je střídavka a tak dále.
1: Jasně.
0: Jo, takže takhle.
1: Jo.
0: To je jenom tak na úvod úplně ano. Tématu, který, o kterým jsem mluvit, chtěl mluvit, ale úplně jiný téma. Totiž aha, rodiny tráví společně týdně 3 hodiny v autě. Mhm. A stále platí to, že nejčastěji řídí muž. Mhm. Ale jsou samozřejmě rodiny, kde mají těch aut víc. Uh-huh. Každá vlastně 84% mají, 84% rodin mají auto společné. Uh-huh. Pak tam jsou ale ty auta, kdy třeba nevím, máma vozí děti do školy, na nákupy a takhle, takhle
1: jasně,
0: věci.
1: Tak si máma.
0: Takže tak si máma. Obvykle otec jezdí s nějakým služebákem.
1: Ano.
0: U nás je to tak trošku naopak, protože moje žena má vlastně jako služebák, já jezdím naším autem a vzhledem k tomu, že ona toho nejezdí mnohem víc, protože jezdí po celé České republice,
1: jasně,
0: tak se ráda nechává vozit. Kolikrát říká, řiď, já už to nemám, já ani nechci.
1: No jasně, protože už toho má dost.
0: Už toho má plný kecky. No a tak tady je takový průzkum, kolik tedy mužů stále jako řídí v té rodině a je to 79%. Mhm. Jo? A 84% mužů si myslí, že řídí lépe než jeho drahá polovička. Ale ženy si myslí 77%, že řídí líp nežli on.
1: Jo.
0: Jo. Takže jenom abyste věděli, že pořád to takhle je. Ale u nás vlastně se jako, já si za ten volant se dám, protože nemáme to automatické nastavování, že bych se tam zmášnul prostě, teď sedím já a celý se to přestavilo.
1: Jo.
0: Sedadlo, volanty, zrcátka, všechno tohle to prostě, než to jako porovnáš, takže i z toho důvodu vlastně jako řídím já. Ale rád si jako odpočinu a taky, když jedeme delší cesty, tak rád přenechávám řízení moje drahé.
1: Máte takhle rozdělené.
0: A jak vy doma řídíte?
1: No já řídím na skutru.
0: Dobře, tak
1: dále. A Sany řídí v autě.
0: Jo.
1: A já jsem princezna.
0: A vykládáš si u toho ty nohy takhle nahoru?
1: Ne, to nedělám.
0: To je, to je teda dobře.
1: Ale jsem DJ.
0: Seš DJ?
1: Ano.
0: Mhm. Takže máš nějaký playlist.
1: Já jsem DJ Babu? Princezna.
0: DJ.
1: Já se vezu.
0: Ty se vezeš.
1: Ano. Tak a pak ještě otvírám samozřejmě, pitíčko podávám a tak, jakoby plním si svoje povinnosti.
0: Děláš ten backup jako
1: ano,
0: takový.
1: Ano, plním si povinnosti. Není to jako, že tam strčím smradlavý nohy na palubku, usnu a probudím se, až když už jsme tam.
0: Tak to chválím. Ale takovýhle backup je samozřejmě na těch dlouhých cestách důležitý. O tom žádná.
1: No, máte svoje povinnosti jako spolujezdec.
0: No jasně.
1: To nemůžete jen tak.
0: To jsou povinnosti a dokonce flákat. I zodpovědnost.
1: Ano. A stejně tak, když se zakecáte, protože vaším úkolem je také udržovat příjemnou konverzaci, aby se neusínalo, když už je to třeba ke konci delší, tak ale vaší povinnost je také samozřejmě včas říct, tady budeme odbočovat, protože hodně lidí má jako vlastně potichu tu navigaci, nebo ne, vždycky to pípne, takže musíte i potom ještě vlastně jako spolu kontrolovat tyhle ty věci.
0: Já vždycky koukám pod ty brýle, moje žena nosí, spí ještě, nebo už, teď nevím.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Letošní červenec a srpen byly pro motorkáře nejtragičtějšími prázdninami minimálně za poslední 6 let. Při 1368 nehodách s účastí motocyklu jich zemřelo 32, o 9 více než loni. Samotní motorkáři přitom letos zavinili více než 6 z 10 nehod, kterých se zúčastnili. Po několika incidentech s drony na letišti v Lipsku se německé úřady rozhodly vyhostit ze země 150 Rusů. Moskva se dušuje, že to jsou samí diplomaté a jejich rodinní příslušníci. Manchester United a Bayern Mnichov vstoupili do fotbalové ligy mistrů přesvědčivými výhrami s rozdílným průběhem. Anglický tým si už v první poločase snadno poradil se Sabakem Baku a vyhrál 4-0. Bavorský klub zlomil odpor Bodo Glimt 5 góly až po přestávce a poté, co hosté přišli o zraněnou brankářskou jedničku. Dnes bude zpočátku převážně zataženo, na jihovýchodní polovině území většinou s občasným deštěm, během odpoledne bude oblačnosti i srážky od západu ubývat a na východě zase ustanou srážky až večer. Teploty 16 až 21 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
2: Ano, krásné páteční ráno Denisám, které dnes slaví svátek. Máme 11. září, 8 hodin, minutka k tomu. Z muziky Killers, Charlie XCX nebo taky Royal Blood. My už jsme tenhle týden mluvili o tom, že Charlie XCX startuje tour a co si na ní máte vzít. Mm-hmm. A kdybyste teda nikam jako jet nemohli, páč nemáte lístky, ale chtěli byste aspoň trošku vibit s Charlie, tak Instagram má nový font, který je právě inspirovaný Charlie XCX, takže až si budete o víkendu z nějakých zážitků dělat storíčka, tak si můžete zvolit nový font.
1: Aha, jak výrazně jiný je. Tak já se jdu podívat.
2: Je to takový, jako když píšeš rukou trošku takový, jako kaligrafie. No, něco takového.
1: Jdu se podívat.
2: Mrkni na to.
1: A vy zatím poslouchejte.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Jo, Vašku, promiň, já to ještě musím uvést na pravou míru, kdybyste si teda chtěli použít ten fontak, to je v aplikaci Edit, jo? Mm-hmm. Ale já samozřejmě předpokládám, že většina lidí už se dneska stories jako i reels nejdřív stříhá a potom si to uploaduje.
1: Dobře. Děkujeme za tuhle informaci.
0: No, to je jenom, kdyby náhodou teď někdo jako šel do stories a chtěl si tam dávat ten font Charlie a nenašel ho tam, tak musíte nejdřív v apce Edit, tam si to ustříhá, dá si tam ten font a potom si to nahrát.
1: Včera jsme mluvili o tom, že Nirvana bude vlastně uvedena, bude dostane cenu Video Vanguard Award na MTV Music Awards, který se budou dít 27. září v divadle Peacock v Los Angeles a už se také ví, kdo to bude moderovat. Mm-hmm. Snoop Dogg.
0: Ne. Jo.
1: Včera se to ukázalo, včera to odhalili. Ještě včera vlastně dopoledne jsme o tom mluvili, že vlastně nevíme, kdo to bude moderovat.
0: Jo, a jestli tam vůbec dorazí.
1: No takhle, jestli tam Nirvana jako dorazí.
0: No.
1: To já nevím, jestli tam dorazí, to už je jako jejich věc, jestli to chtějí nebo nechtějí přijmout. Ale tady důležitý je, že ten Snoop Dogg to bude jako moderovat, že mi to přijde jako docela fajn. A ještě jsem tady jako neviděl úplně žádný video od něj, takový nějaký, takový trošku jako, že už se můžete těšit, ale to přijde.
0: Možná to je trošku na poslední chvíli.
1: Myslíš? Já myslím, že už to dávno věděli, kdo
0: jo,
1: to bude moderovat.
0: Jenom to takhle nechávají.
1: On měl jinak na MTV Video Music Awards měl 11 nominací a 3 proměnil, takže on už ví, do čeho jde, ví, jak to bude. A jestli to bude úplně v jeho režii, to asi ne. Na to budou nějaký borci, který mu to napíšou, ten scénář, a on si ho potom jenom tak lehce za...
0: Jo, a on už pak jenom šizl nizu.
1: Tak.
0: Doggy dog.
1: Doggy dog. No, takže Snoop Dogg bude moderovat MTV Video Music Awards. Gratulujeme a těšíme se. Royal Blood 10 over 10 na Expressu.

To jste ještě nevěděli. Objevte unikátní naučnou stezku vrcholu Jeseníků s originálními dřevěnými sochami. Na trase dlouhé 360 metrů poznáte 14 jesenických tisícovek, jejich příběhy i legendy. Vydejte se za nimi do Šrotových lázní v dolní

0: Toulat se uličkami v dalekých krajích? Spát se frgály? Prošlapat po Evropě sandály? Pořiďte si dovolenou na Slevomatu. Rychle, jednoduše a výhodně. Slevomat. To musíte zažít.
1: Leny přitvrdila. V novém Headlineru čtěte otevřený rozhovor o odchodu z velkého labelu i rockovém albu. Mluvili jsme z Yard Act, britská senzace a návrat postpunku. Headliner to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz. Skonto nábytek.
7: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
7: Dopřejte své zahradě eleganci, která vydrží roky. Beton Těšovice. Zakázková výroba na míru podle vašich představ. beton-těšovice.cz.
9: Hele, počkej, ještě si skočím do pekařství Hello.
10: A pro co?
9: Pro svoji ranní kávu a křupavé pečivo. Chceš taky něco?
10: Jasně, co mi vybereš?
9: Paráda, mají zrovna mini donaty v akci. Tak si dej 2+1 zdarma pro hezčí ráno.
10: Jsme vaše pekařství Hello. Najdete nás na vlakových nádražích a v pražském metru.
11: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
12: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
11: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
12: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
11: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
12: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
13: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
14: Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
15: Express FM.
16: Hudba. Na prvním místě.

0: Crystal Duan, 8 hodin 26 minut, dneska máme 11. září, New York a celý svět se připomíná 25. výročí útoků na dvojčata. Samozřejmě s tím souvisí celá řada událostí, které se v New Yorku odehrávají. Možná jste už i vy viděli videa té dronové show, která vlastně, myslím, že to bylo skoro až 3000 dronů, který vlastně jako udělali takový světelný dvojčata na konci toho ostrova Manhattan. No a s tím taky trošku souvisí Harry Styles a jeho taková malá potíž, která se teď šíří sociálními sítěmi. Harry Styles v New Yorku si teď užívá svoji rezidenci v Madison Square Garden, bude tam až do konce října. Vlastně má poslední show na Halloween. Ty poslední dvě show, co jsem koukala, už jsou vyprodaný. Lidi samozřejmě čekají, že vždycky na těch posledních show je to ještě jako o trošku lepší, že vždycky na tom loučení.
1: Ano, ukápne se rzečka, ještě nějaká.
0: A že bude nějaká pikoška. Společnost mu tam bude dělat Jamie XX. No a Harry Styles na těch svých koncertech, já jsem to pochopila tak, že protože většinou dneska mají samozřejmě všichni lístek digitální, takhle on tam rozdává jako takový jako fyzický jakoby makety lístků, aby ty jsi měl něco na památku.
1: No.
0: No, jenže tenhle týden rozdával lístky, na kterých je taková ilustrace, na které můžete vidět Empire State Building a za tou, takhle nahoře jako po nebi, ve žlutým taxíku letí Harry Styles a nechává za sebou takovou chemtrail a některým lidem to zrovna v tomhletom období přišlo lehce necitlivý, že z toho měli takový jako pocit, hele, on někdo letí na budovu v New Yorku, ne, jako mě prostě.
1: V žlutým autíčku, no, ale za ním není žádný chemtrail, tam normálně hoří.
0: No, bylo to takový. Ne, úplně všichni to ocenili. No, naštěstí to Harry mohl hnedko spláchnout informací o tom, že příští rok pojede taky na tour, aby to jako zase něčím skrylo, tato story. Takže pokud byste chtěli, tak Harry Styles příští rok přijede k nám nejblíž do Berlína. Má tady hned několik evropských zastávek, a to Berlín, Paříž, Madrid, Řím, Dublin a Londýn. Všude příští rok odjede dva koncerty, kromě Londýna, kde jsou zatím naplánovaný 3. Jinak v Berlíně mu společnost budou dělat Get Down Services, ale podle mě by vás třeba mohla lákat Řím, tam to totiž budou LCD Sound Systems, anebo v Londýně Tears for Fears.
1: Jo. Kylie Minogue bude v Los Angeles, společně s ním, ještě tam má být někde Tina Shea a Baby Rose a tak dále, takže těch hostů tam bude poměrně jako dost.
0: Dost?
1: Jako, dost, jako, on nikdy nechce tančit sám. On nikdy nechce. Nebude sedět v koutě.
0: Ne, Baby nebude sedět v koutě, proto se to jmenuje Together Together Tour, takže pokud jste to letos nějak nestihli, tak ještě příští rok budete mít šanci. No a jinak se k tomu Harry vyjádřil trošku takovým tím stylem, hele, příští rok se ještě zatančíme a pak nevím, co bude.
1: Jo.
0: No pak si dá pauzu, samozřejmě podle mě takový 2-3 roky.
1: Bude natáčet nějaký album.
0: Bude mít odtančeno, bude mít zase nějaký kapesný, možná budou plánovat svatbu nebo něco takového, takže potom zase ho asi chvilku neuvidíme.
1: Jo. Takže tolik tedy k tomhle tomu borcovi. Já jinak jako mě docela baví Harry Styles i vlastně ta deska, když jsme to poslouchali jako hnedka na první dobrou, s tím hypem se říkali, co to jako bude. A nakonec to není vůbec, ale vůbec špatný.
0: Nakonec to vlastně hezky hraje.
1: Přesně tak.

To byly Bombay Bicycle Club a teď jak to vypadá na silnicích. Jestliže jsme před hodinou hlásili v Praze klid, už to neplatí. Máme tady několik dopravních nehod nebo na příjezdu do Prahy. Klimenská ulice, dopravní nehoda nákladňáka osobák. D7 ve směru na Prahu, skoro druhý kilometr osobáka motorka. A pokud jedete po D1 ve směru na Prahu 25. kilometr, je tam dopravní nehoda, auto tam skončilo někde ve svodidlech. 50. kilometr D11 ve směru na Prahu, osobáka nákladňák v sobě. I tam počítejte s omezením. A pokud se půjdeme podívat ještě na Moravu, tak si dejte pozor u Uherského Hradiště, konkrétně u obce Staré Město, na silnici číslo 50 je dopravní nehoda. I tam tedy budete muset dávat pozor. I tam.

0: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 000 narozených miminek. www.pronatal.cz
3: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný.
4: Spěchejte na www.webglobe.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září. Skonto nábytek.
0: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
10: Pozor, v Masaryčce se slaví. Už 5 let pro vás servírujeme českou kuchyni v moderním pojetí. Skvěle načepované tankové pivo a atmosféru, která spojuje historii s dneškem. Přijďte oslavit 5. narozeniny restaurace Masaryčka. www.masaryčkarestaurace.cz
11: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
12: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
13: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
12: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
14: Moon Club. Nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club. Dlouhá 26.
15: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 24 231 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz. Express.
16: Music first.
17: Express FM.

0: Tohle je zpěvačka Ash. Já když jsem ji viděl v tom projektu, který mají společně s Phineasem, bráchu Billie Eilish, normálně mezi nima, já nevím, jestli ta fungovala taková ta chemie, že jsem si říkal, oni jsou snad spolu.
1: Jo, oni mají takový vibeík, no.
0: Mají, úplně jako jsem říkal, tak ty k sobě. A jako líbil se mi jako pár. Nakonec zjistí, že každý má někoho jinýho mezi tím, co oni udělali to album společný, tak ona se vdala. Na základě toho je vlastně i ten song a celý album. A on se zase taky jako oženil, takže ty páry se jako rozdělili. Ale já jim tak přál. Já jim tak fandil.
1: Tak mají svazek hudební.
0: Takhle, ano.
1: A to může být někdy víc, když máš takovýhodle kreativního parťáka.
0: Možná někdy hudební svazek přetrvá díl, nežli ten normální.
1: No právě.
0: A to už je o tom životě. Jo, před námi Adele, já jsem pátral, jestli teda jako se nějak probojovala do té albový.
1: No.
0: Nic.
1: Zatím ještě teda.
0: Zatím jako teda nic, no. Jako singlový chart Billboard Hot 100, tak tady postoupila na 57. místo. Mm-hmm. Minulý týden byla 68.
1: OK.
0: Zřejmě za to může i právě to její album, které vyšlo, ale neprošlo do té parády.
1: Takže jako ještě čekáme, jestli v tu 100 něco se tam. Něco nešustné, jo.
0: Tak ona má nějaký single, že jo, s Nicole Kidman a tak dál. A takže třeba ve filipínský hit parádě, jako Billboardu, tak tam normálně je asi na 6 místech prvních, jako debitu.
1: A filipínský?
0: Jo, Filipíny. No a to na mě vyskočilo, já se říkám, tak se to podařilo tý Adele. A pak...
1: Aha, Filipíny.
0: Nebo Spotify, nebo něco takového, a tam prostě PH, jste PH. Jo, Filipíny.
1: No.
0: Tak gratulujeme.
1: Můžete nám někdo z managementu, prosím vás, dát vědět, co se děje na Filipínách s Adélou. Vy jste tam rozjeli nějakou kampaň ještě speciální.
0: Nějakou kampaň.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Průmyslový palác na pražském výstavišti se po rozsáhlé rekonstrukci za více než 3 miliardy korun za 2 týdny otevře veřejnosti. Od 25. září do 11. října tak budou mít lidé možnost seznámit se s historií, architekturou a novou podobou této významné památky na komentovaných prohlídkách. Palác poté nebude běžně přístupný, využívat se bude pouze pro pořádání výstav, veletrhu a dalších naplánovaných akcí. Na nejvyšší japonské hoře Fidži ve čtvrtek po zhruba 2 měsících skončila lezecká sezóna. Cizinci letos stvořili 32% všech horolezců. Basketbalistka Eliška Joklová bude po skončení angažmá v Minnesotě hrát opět za Žabiny. S brněnským celkem čeká 24-letou reprezentační rozehrávačku už za necelé 2 týdny kvalifikace o Evropskou ligu. Z počátku dnešního dne by mělo být zataženo, přijdou nějaký ty deště, během odpoledne se ale vyčasí, na východě ustanou srážky až večer. Teploty 16 až 21 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Ty to vždycky tak pobaví ty žabiny.
1: Žabiny.
3: To je trošku vtipný. Že hraje za žabiny. No, nevadí. Stane se. Ano, i po 9. hodině jsme tu s vámi. Budeme tady s vámi i po 10. hodině. My jsme v půlce našeho pátečního vysílání. Po nás už ale dorazí Míša, které se udělalo lépe, tak se na ní můžete těšit. A můžete být trošku klidnější, že tady s váma nebudeme i přes oběd, abychom vám nekazili chuť k jídlu.
1: Je to tak.
3: Z muziky Bruno Mars, New Jeans, anebo taky MGMT Kids.
0: Express
2: FM.

0: Tohle byl Jamie T, 33 desítka. Pamatuješ, babu, jak jsme mluvili o tom chlapíkovi, jak u toho letadla prasklo to okénko, se vybilo,
1: jo.
0: A on tam údajně visel jako, že částí těla ven z letadla.
1: Ano.
0: Tak společnost Ryanair to popírá, že to jaksi, jako není úplně nějak možný. Nicméně byli samozřejmě svědci, kteří to stoprocentně viděli.
1: Ano.
0: Ono takhle, když se něco děje, tak samozřejmě máš tu hruzu a najednou prostě pak to skončí a ještě fabuluješ.
1: No jasně.
0: Jo? Takže to prej jako údajně není možný. Jediný, co ho zachránilo, nebo co ho opravdu zachránilo, bylo to, že byl připoutaný.
1: Uh-huh.
0: Takže vlastně jako on tam potom omdlel, uh-huh. že zůstal bez vědomí, ale že by jako nějaká část jeho těla byla vysátá ven, tak to prý jako není pravda.
1: Aha.
0: Pravda je to, že když to okýnko jako ruplo, po tom, co odlítlo kus lopatky z motoru, tak prej přišly letušky, že je to jako nějak ucpou, přinesli nějakou plechovou krabici, kterou mají asi pravděpodobně i na to jídlo, co tam dávají, jaký ty lorničky. Toto hnedka taky vysálo, takže tohle to se jako stalo.
1: Aha.
0: Pak ještě možná nějaká taška, ale že by ten chlapík...
1: Jsme bez okýnka.
0: Jsme
1: bez svačin.
0: Jsme bez pilota. Jo, takže...
1: Máme tu nějakého tlusťucha v letadle, potřebujeme od spadíru.
0: Co se díváš na mě?
1: Ne, tak protože si spolu povídáme.
0: Tak já bych to jako ucpal. Ale já bych tam našel jako předkem. Já bych tam šel zádama.
1: Zádama,
0: já mám poměrně jako takový jako rozložitý záda.
1: Ano.
0: Jo, takže já bych to tam jako ucpal.
1: Takže bys byl jako Hodor.
0: Jo. Abych měl potom zádu. Jak máš ty baňky, když chodíš na baňky, tak bych měl takhle vzádu bokínko.
1: Celý to okýnko.
0: Celý to okýnko.
1: Co se tady dělo?
0: To byla si mejdan, ty.
1: Je to hrdina. Václav.
0: New Jeans, Strokes. Václav. Zase ten autotune.
1: Děkujeme, zachránil strašně.

0: Halo, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
1: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
2: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
3: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy. Spěchejte na www.webglobe.cz.
4: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.

0: Vyhraj s kfc.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Dopřejte své zahradě eleganci, která vydrží roky. Beton Těšovice. Zakázková výroba na míru podle vašich představ. beton@těšovice.cz.
7: Hugo, aperole, fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
8: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
9: Hele, počkej, ještě si skočím do pekařství Hello.
10: A pro co?
9: Pro svoji ranní kávu a křupavé pečivo. Chceš taky něco?
10: Jasně, co mi vybereš?
9: Paráda, mají zrovna mini donaty v akci. Tak si dej 2 plus 1 zdarma pro hezčí ráno.
11: Jsme vaše pekařství Hello. Najdete nás na vlakových nádražích a v pražském metru.
12: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
13: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
12: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
13: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
12: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
13: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
14: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
15: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
16: Hudba na prvním místě.
17: Express FM.

0: Barry Can't Swim, Return to Bibo, jeden z kandidátů na song léta, ale jako mně se ten Hugel stejně nakonec
1: asi líbí víc.
0: Líbil víc a je mi přišlo, že to trošku víc jako drandilo.
1: Jo, je to pravda, je to pravda. Všude, kde jsem nějak jako otevíral někde nějaký jako záběry z Maidenů, remixy DJů, tak všude to tam prostě jako to tam šlapalo.
0: Jo, a přišlo mi, že se to lidi jako i víc přidávali třeba zase právě do těch storích, že jsem to viděla častěji na sociálních sítích, že jim to přišlo jako, že to je ta hitovka. Ale kdybychom se měli podívat na Billboard, to, co frčelo v Americe, no tak pořád jsme u té Ellie Langley a jsme u country písničky Choose in Texas.
1: Choose z Texasu.
0: Choose z Texasu.
1: Jsme si to tady přeložili.
0: Na druhém takhle místě je Choose Taylor se svým I Knew It, I Knew You. Na třetím místě je zase Choose z Texasu se svým songem Be Her. Na čtvrtém místě je podle Billboardu a Songs of the Summer Hayden I Made You Love Me od Ariany Grande. A na pátém místě je Drake Janis. Jo. A takže takový docela jako vlastně rozplizlý věci.
1: Jo.
0: Opravdu v té top 10 není nic, o čem jsme se tady bavili, co já si představu, že hit léta, jako by byl Barry Can't Swim, takovýho. Prostě ve Spojených státech měli country léto.
1: Jo. A jinak i Taylor Swift je country, protože ona je vlastně poprvé zařazená do toho CMA, Country Music Awards, takže je tam nominovaná. Takže
0: Jo, myslím, že to má single roku dokonce nominaci. Ano, ano, ano.
1: Jestli si na to nakonec sáhne, tak to se teprve uvidí. Takže asi tak.
0: A tak hele, oni po ní teď pojmenovali nějaký ten hmyz. Nějakou, je to takový
1: nějakýho hovnivála.
0: No je to také jako malý šváb, to spíš vypadá.
1: Takže je to hovnivál.
0: No,
1: viděla jsi švába?
0: Jo, ale to vypadá spíš jako švábík. On je to taky jako placatý.
1: No.
0: A má to právě i takový ty švábí křidílka.
1: No šváb je taková, to je v podstatě jako chrobák na první pohled, kdyby se spodívala.
0: No jo,
1: tak
0: jinak,
1: že chrobák lítá.
0: No, ale hovníval je skarabeus, ne?
1: No, já
0: a ten
1: vím,
0: se
1: no
0: tak hezky leskne a toho to ona není. Ona je
1: ona
0: takový,
1: se neleskne.
0: Ona je takový průhledný šváb.
1: Takže šváb. Brada.
0: No, já ti ho ukážu schválně.
1: Dobře.
0: Vidíš, že ti bude připadat takový švábovatý.
1: Ukáž? No jo. Celá Taylor Swift. No, co říkám, no. I ty tykadla.

Underworld Two Months Off. Je 9.36, jak to vypadá s dopravou, kde se bourá, kde si postojíte. Praha, ulice k Barandovu, dopravní nehoda, dodávka, osobák, také na, kde pak to máme, tuhle dopravní nehodu, tak ta je v Michelské, tam máme dopravní nehodu, dodávky a motorky. Pozor si také dejte, pokud jedete v tuto chvíli přes Brno, i tady máme komplikace, jedna dopravní nehoda je třeba v ulici Elišky Přemyslovny a další je třeba u Lelekovice. I tam si dejte pozor. Express FM.

0: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na swopee.cz.
1: Bláto u domu? Kaluže na příjezdové cestě? Ecoraster. Zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster. Pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
2: Já tak nesnáším vytírání. Proto mám podlahovou myčku X-Clean od Roventy. Jedním tahem vysaje i vytře. A když skončím, sama se vyčistí a vysuší horkým vzduchem.
3: Začalo samočištění a vysoušení.
2: Takže žádná kbelíková nostalgie. Jen čistá podlaha. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září. Skonto nábytek.
1: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
9: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
8: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
10: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
11: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
12: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
13: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
12: Více informací na rekbyty.cz.
13: Rekbyty, záruka kvality.
14: Faktury, faktury, faktury.
15: Trápí vás factoring?
14: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
15: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
14: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
15: Acema pokryje jakékoliv financování.
14: No, tak to beru!
15: Acema. Jde to i bez banky.
16: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
17: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
16: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
17: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
16: Přece Hermann.
17: Hermann. Jistota na celý život.
18: Express FM.
19: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Takže YouTube. YouTube. Budou mít ty mince, to víme.
1: Ano. Že?
0: To si jako zařídili z té mincovny, aby je pozvali na nějaký ten mejdan.
1: Ano.
0: Ale oni budou taky pozvaní na mejdan Music Cares, Person of the Year, což je v podstatě taková cena, která se uděluje už od roku 1991, kde se, on se udělá takový jako mejdan, zjednodušeně řečeno, on to bude nějaký gala večer, kde se budou vybírat peníze a ty peníze potom jdou na jako záchranná síť pro hudební profesionály, nejen zpěváky, ale techniky, autory v těžkých životních situacích, když mají třeba finanční pomoc v krizi, lékařská podpora duševního zdraví, léčba závislostí nebo pomoc při přírodních katastrofách. Myslím si, že Musicer je i ten, který přispěl výrazně pro všechny muzikanty, kteří byli covidem zasaženi a nemohli se, nebo vůbec všechny v tom show biznise, že nemohli nikde vlastně jakoby pracovat, přišli o z ničehož nic, o všechny výdělky. A kdo tedy bude oceněn tohle s tou cenou Music Cares Person of the Year, respektive Music Cares of the Year, tak to budou YouTube. Totiž Person už má samotný Bono. Ale teď, jo, teď do toho zahrnou celou kapelu.
1: Celá kapela si teď zaslouží.
0: Ano,
1: to, jo?
0: Ano. Co vyhrávala z Vesela. Mimochodem, kdo už tuhle cenu má, tak to je třeba Mariah Carey, John Bon Jovi, Johnny Mitchell a další. A teď tady to padlo na celou tuhle partu.
1: Takže to mají hezký takhle, jak mají to 50. výročí, že k tomu dostávají mince a různý ocenění.
0: Viď?
1: Z toho musí užívat ten rok, podle mě.
0: Já si myslím taky, jako, že musí být spokojený.
1: Samý hezký oslavy.
0: Samotný ten gala večer bude 2 týdny, ten je vždycky 2 týdny před samotným udílením Grammy. Tak jenom, aby se vědělo, že to takhle jako bude, že to bude až příští rok a 5. února 2027. A YouTube v tuto chvíli gratulujeme.
1: Gratulujeme.
0: Gratulíren.
1: Škoda, že ten večírek netrvá 2 týdny.
0: Tak pro někoho takový večírek klidně trvá 2 týdny, co by ne?

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Sněmovna bude dnes schvalovat návrh nového cizineckého zákona s digitalizací postupů. V závěrečném kole je také poslanecká předloha, jež s ohledem na pravidla EU snižuje státní náhradu České poště. Během středeční dronové show pořádané k 25. výročí teroristického útoku z 11. září 2001 se nad New Yorkem opět výjímaly budovy Světového obchodního centra, do kterých tehdy narazila letadla unesená teroristy Al-Kaidy. Skládaly se z 2977 světel. Každé světlo tak představovalo jednu z obětí teroristického útoku. V první den nového ultimátního šampionátu pro vybrané atlety v Budapešti se představí dva čeští reprezentanti. Halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel a bude usilovat o postup do finále. Boj o medaile čeká kladiváře Volodymyra Myslivčuka, který skončil v srpnu čtvrtý na mistrovství Evropy v Birminghamu. Dnes bude zpočátku zataženo s deštěm, potom déšť odejde, na východě bude odcházet až pozdě večer, teploty dnes 16 až 21 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Vašku, já jsem smutná.
1: Proč jsi smutná?
3: Já jsem se totiž strašně těšila na hru Marvel z Wolverine a oni vyjeli recenze.
1: A není to jako nic moc? No. Není to nic, co by si představovala, očekávala si lepší, jo. Alespoň 8 z 10?
3: No,
1: nebo 9?
3: Spíš 9,5.
1: Nebo
3: desítku.
1: No, desítku. A nedopadlo to dobře?
3: Ne.
1: Chceš si o tom popovídat?
3: Jo.
1: Dobře, tak za chvíli.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: vyjde Marvel's Wolverine od Insomniac. Samozřejmě, pokud máte tohleto studio rádi, pravděpodobně jste hráli Spider-Manovský hry, který velice pravděpodobně patří k vašim vůbec nejoblíbenějším. Protože jsou zábavný, hezky vypadají, je tam fajn bojový systém a tak, zkrátka Insomniac Games jako s tímhletím opravdu se zapsali na ten seznam studií, který mají takovýhle hitovky.
1: Ale
0: pak si vybrali nového hrdinu X-mena Wolverina. Já jsem se neskutečně těšila a věřím tomu, že všichni jsou, jako byli, ten hype samozřejmě byl skutečný. Potom, když se první novináři začali rozjíždět do světa na takový ty první ukázky a měli možnost třeba strávit tam 30 minut, hodinu na tady těch různých akcích, tak už byla ta vyjádření po tady těch prvních hraních takový jako lehce, tak se tady uklidníme. Třeba nám samozřejmě dali nějakou ukázku, aby tam nebyl nějaký spoiler, aby to bylo takový, že si to teda zahrajem, ale aby nás zase moc jako asi nenamlsali, nevím. Ano. Takže někteří byli takový opatrný, většinou to jako řekli, hele, no nevím, něco se mi tam nelíbí. No a teď teda přicházejí ty první recenze, které jsou takový, hele, on tomu vždycky někdo dá jako 100%, protože taky já nevěřím ne úplně všem herním novinářům, obzvlášť v některých zemích si myslím, že se trošku bojí tomu PlayStationu jako dát špatný hodnocení, protože se bojí, že už jim žádnou hru jako místní PlayStation nepošle. No. A to není kritika PlayStationu, jo? Nebo Sony, nebo jako Insomniac Games, to tak jako někdy bejvá, že i třeba taky ty různý herní influenceři prostě vidíte, že hrám, který jsou prostě slabí, dali vysoký hodnocení a myslím si, že to někdy souvisí s tímhletím, že jsou zkrátka trošku úplatný. I přesto, ale první recenze, které na mě vyšly, byly třeba amerického GameStopu nebo amerického IGN. A musím říct, že třeba i český Indián je takový jako velice opatrný, zrovna tu recenzi dělala Terka, která má právě ráda Spider-Many a takhle. Takže řeknu to asi takhle, no. Je to taková šestka, sedmička.
1: Já na Metacritic vidím 78.
0: Ale to tam právě táhnou prostě potom takovýhle
1: ty
0: jako
1: lepší recenze.
0: Ty stovkový recenze, ale opravdu jako zatím jsou všichni takový. I co jsem třeba viděla hodnocení na médiích, který se nevěnují úplně jako 100% jenom hrám. Třeba Refresher byl taky takový, hele, příběh, je to někde i temnější, ale zase mě to tolik jako nevcuclo. Není to příběh typu Last of Us, že ještě za 3 roky na to budeš myslet, tyjo, že to bylo hustý. Spousta lidí si stěžuje potom i na to, že mají třeba, že je úplně nezaujal ani ten bojový styl toho Wolverina, že potom už ke konci se to jako hodně opakovalo, že byli furt ty stejní nepřátelé, furt si je prostě masakroval a že už jenom si říkal,
1: kdy už to skončí.
0: Pojďme to tady už doslyšovat, ať už vím, jak to dopadne, ať už mi ten Wolverine dá jako pokoj. Jo. Takže to bylo taky takový. Takže lidi říkají, je to dobrý, ale v takovém tom smyslu jako na trojku, jakoby, že dobrý je za 3. Jo.
1: No, tam vlastně dochází k tomu, nebo došlo k tomu, že to máš takový to koridorový, že nikam dál nesmíš, jako, že jo, budete se do hry a že prostě chodíš jenom tam, kam můžeš, nebo že prostě to máš jasně vyhrněný, takže tam se dál nedostaneš. To, že se to hodně jako opakuje, to je taky jako tomu se dost jako lidé jako jsou z toho jako nešťastní. Zas na druhou stranu tady se píše, že třeba ta brutalita a akce, že to má zasloužený rating M, že to souboje jsou krvavé a nekompromisní.
0: No to už z těch ukázek to bylo úplně jako, že takhle krvavou hru už jste fakt dlouho neviděli. Zatímco třeba ten Spider-Man je vyloženě, jenom tam se jako boxujou v podstatě, jo, a je tam dobře párkrát někoho dáte elektřinou nebo něco, tak tady to je fakt jako humus. Mm-hmm. Jakože tolik krve už jsem dlouho v žádný hře neviděla. Ale věřím tomu, že i když třeba lidi, až to vyjde, za to nebudou chtít dát full cenu, tak si myslím, že třeba spousta lidí si počká třeba na nějaký Black Friday nebo na něco takového, pokud to teda půjde do Black Friday, ale vychází to podle mě dost brzo na to, aby to mohlo mít nějakou takovouhle jako slevičku, tak si myslím, že nějaký takovej, má to asi, tady píšu 20-25 hodin, jako s tím strávíte, takže to může být taková jako příjemná víkendová
1: masakrozní. Kolik to stojí?
0: Jedno hubka.
1: Kolik to stojí?
0: Ale není, někde budem na dvojce, oni skoro všechny ty nový hry stojí jako dvojku.
1: Takže hodina 100 korun.
0: No, ono to už tak jako...
1: Asi tak zhruba to vychází.
0: Ono to teď už tak vychází nějak prostě 1900, takhle nějak jsme jako na tomhle tom.
1: Ok. Děkujeme za recenze.
0: No,
1: ale... Nebuď s tou nešťastnou.
0: No, tak já taky počkám na slevu, no.
2: Express ráno. S Babuhači a Vaškem Mašindou.

0: To jste ještě neviděli. Objevte unikátní naučnou stezku vrcholu Jeseníků s originálními dřevěnými sochami. Na trase dlouhé 360 metrů poznáte 14 jesenických tisícovek, jejich příběhy i legendy. Vydejte se za nimi do Šrotových lázní v Dolní Lipové. Více na webu lázně-lipová.cz.
1: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
8: Hele, počkej, ještě si skočím do pekařství Hello.
9: A pro co?
8: Pro svoji ranní kávu a křupavé pečivo. Chceš taky něco?
9: Jasně, co mi vybereš?
8: Paráda, mají zrovna mini donaty v akci. Tak si dej 2 plus 1 zdarma pro hezčí ráno.
10: Jsme vaše pekařství Hello. Najdete nás na vlakových nádražích a v pražském metru.
11: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
12: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
11: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
12: Více na www.hormann.cz.
11: Herman. Jistota na celý život.
13: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
14: Music. First.
15: Express FM.

0: Jamie XX, Romy a Oliver Sim na Expressu. Hned v úvodu dnešního Express rána jsme se tady bavili o tom, jak trošku pokažený ambice měla babu, když nezískala ani koně, ani toho sokola. Takhle, ten sokol taky není úplně jako žádná levná záležitost. Dnes na Seznam zprávách zrovna, nebo včera, přišla taková informace, jak se prodávají sokoly. Jak ty šejkové s tím jako obchodujou. A víš, kolik stál nejdražší? Na naše? No. Zvíře, který ti může uletět?
1: Zvíře, který mi může uletět, ale šejkové to kupujou.
0: Jo.
1: Takže jsem šejk, sokolník, představuju si takový ty záběry, jak celý letadlo je plný těch sokolů v té první třídě, nebo nějakých těch rarohů, nebo co to je. 9,5 milionu korun.
0: 12. No. 12 milionů je zatím tady jako nějak nejdražší, aha, jako sokol, ale zase...
1: Ale to má poslacený dráp, ne?
0: To já nevím. Takhle, možná, že je nějaký vytuněný, ale nejde to tak jako u těch velbloudů, kdy oni vlastně ty... Kdy oni je napíchávají těma botoxama. U toho sokola to jaksi úplně jako moc asi by nefungovalo, no. Takže tak, jako je tam docela jako zajímavý článek, kdy... Byla vlastně jakoby taková výstava, mezinárodní lovecká a jezdecká, a bylo tam 2400 značek, 71 zemí a bylo tam 55 sokolů.
1: Wow.
0: A o pětinu tady víc než loni a měli tam teda velbloudi, koně, psy a právě sokolové.
1: Oni tam milují hodně to sokolnictví, no.
0: Takže 12 milošů, ten nejlepší.
1: No, ale tak nejlevnější podle mě stojí normálně třeba za 30 podle mě koupíš ptáka.
0: Jo.
1: Nějakýho tady toho.
0: Hele, a to já jsem...
1: Sokola nebo raroha nebo něco.
0: Jako určitě jsou jako drazí tyhle ty ptáci, protože společnost Zephyrus, která dělá tyhle ty...
1: Kolik stojí sokol?
0: Ten
1: moderátor.
0: Ne, ani ne, ten právník, ten ještě dražší.
1: Taky ne, na hodinu.
0: Na hodinu, ten jenom zvedne telefon, už to tam lítá. Jo, ten by byl možná ještě dražší než ten tak. Ale jako ta společnost, která, když máš, jak je zámek Lednice a oni tam mají ten park, tak jo. U toho tam mají takovou jako výstavu, že tam prostě lítají s těma dravejma ptákama a teďka tam ukazoval, že tam mají nějakýho orla, který stojí asi milion. Takže to jako není vůbec jako na záležitost.
1: Hele, tady je mají normálně na bazoši, prodávají za sedmičku, sokol stěhovavý. Na Slovensko jenom musíš jet. Zobrazeno 162krát.
0: Takže je o to, zájem.
1: Je o to zájem. A potom je tady sokol raroch,
0: no.
1: Samice 12.
0: 12.
1: Samec sedmičku.
0: A to bude nějaká ale množírna.
1: To bude... Sokolnická množírna. Jo, tady taky tam píšou. Živý pták, sokol stěhovavý, cena běžných odchovů začíná přibližně na 10 000 korun. Špičkový cvičení dravci pro sokolnictví samozřejmě se můžou pohybovat v desítkách tisíc eur až milionách korun. Mm-hmm. Tak počkej, sokol, raroch.
0: Takže, a počkej, to bylo 1000 korun a bylo to na Slovensku, nebylo to 1000 eur?
1: Ne, to už je tady předělaný.
0: Jo, to už je...
1: Tady už je tady jakože 7 200 kč, to tady ukazuje.
0: Okay.
1: Tady taky píšou. Cena sokola raroha při legálním nákupu od chovatelů nejčastěji se pohybuje mezi 6 až 20 tisíci korunami. Přičem za 6 tisíc koupíš samce a za 20 až 40 tisíc koupíš samici, tady píšou.
0: No vidíš to.
1: Kvalitního raroha.
0: Přesně.
1: No, tak už mi k tomu chybí jenom za 30 tisíc si udělat tu zkoušku, protože to musíš mít zkoušku z myslivectví.
0: Aha, to jsem netušil.
1: Jo, to právě, já jsem si to nastudovala, co musíš mít a proto to nemám. Takže ty musíš mít zkoušku z myslivectví, nebo takhle nějaká prostě tohle.
0: Ano.
1: A potom máš ještě zvlášť zkoušku z toho sokolnictví.
0: Jasný.
1: A to vyjde nějak takhle, že prostě 20 myslím stojí ta myslivecká zkouška, 5000 myslím stojí ještě jako sokolnická, ale to musíš třeba poznat, tam jsou, já jsem se koukala i na ty ukázky, jo, tak máš tam samozřejmě něco jako o lese, o přírodě, blablabla. Potom tam máš teda třeba u toho sokolnictví, tam nejenom, že musíš poznat ty ptáky, jako když je máš takhle, ale ty je musíš poznat i jenom podle jako obrysu na obloze.
0: Mhm.
1: No, tak to jsem zjistila, že nic.
0: Že nic.
1: Ne, že sokolnice, leda, že bych se to jako nastudovala tak nějak a byla bych jako nelegální sokolnice. No a potom pade stojí taková normální voliéra, už jakoby něco. A
0: třeba... potřebuješ tu rukavici, kože, no to taky něco stojí.
1: Jo, za 10 si k tomu pořídíš, jako řekněme, jako základní rukavici, takovou tu čepičku na raroha a...
0: A potom to taky musíš jako nějakou uživit, že jo?
1: No,
0: to není tak, že to vypustíš a ono to potom si něco chytí a vrátí se to.
1: Ale tak tomu odřezáváš ty, že jo?
0: Co?
1: No třeba skejty, nějaký zbytky, že jo. To, co jíš ty.
0: Myslíš tu kejtu, kterou já jsem teďka dostal, že bych, no? Že bych jí mohl dát, takže ale kousek... ta je naslaněná, to by
1: no
0: nešlo.
1: No ne, musíš prostě, když ty si děláš stejky, tak kousek odřízneš a hodíš to na rohovi.
0: No je vidět, že máme hodinku navíc, že už dáváme úplně zbytečný vstupy.
1: No ne, to určitě, víš, kolik sokolníků nás musí poslouchat.
0: Kolik?
1: Minimálně 3.
0: Tak to už je, to je o 3 víc, než jsem očekával.
1: A to ještě sebe považuji taky za sokolníka, v podstatě takovýho jako sokolník amatér.

0: Novinka. Express FM.
1: Let's go.

0: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webgloob.cz.
1: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Na Slevomatu je máte všude na dosah ruky. Tak co chcete zažít? Vytáhnout to ve sportáku na 2 kila? Jíst kila sushi? Na masáži slastí vypustit duši? Desítky adrenalinových, gurmánských, wellness i cestovatelských zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland. Skonto nábytek.
5: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Pozor, v Masaryčce se slaví. Už 5 let pro vás servírujeme českou kuchyni v moderním pojetí. Skvěle načepované tankové pivo a atmosféru, která spojuje historii s dneškem. Přijďte oslavit 5. narozeniny restaurace Masaryčka. www.masaryčkarestaurace.cz.
7: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
8: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
7: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
9: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
10: Express. Music first.

0: Co?
1: Nespoutaný Django.
0: Django. Už jdem?
1: No já si půjdem, ne?
0: Už jdem?
1: Jestli už tady máme za sebe nějakou substituci, tak Míšu, takže dobrá. Což znamená, že tady můžeme jako odejít.
0: Takže máme víkend. Tak já si udělám takový malý víkendový taneček, budu se na tebe těšit, Vašku.
1: Dobře, já se na tebe taky budu těšit.
0: Tak jo, já ti pak řeknu, co se stalo v mý knížce v pondělí.
1: Dobře.
0: A ty mi řekneš, co jsi dělal ty.
1: Dobře.
0: Jestli jsi něco vařil, nebo něco stavěl, nebo jsi viděl nějaký zajímavý film, nebo seriál.
1: Ne.
0: Jak to můžeš vědět?
1: Já vím, že tohle nic z toho, co jsi teďka jmenovala, nebudu dělat.
0: Oho.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Počet obyvatel Česka v prvním pololetí klesl o 12 200 na 10,9 milionů, uvedl Český statistický úřad. Víc lidí zemřelo, než se narodilo. Migrace ale počet obyvatel zvyšovala. Americká společnost Microsoft plánuje do roku 2032 rozšířit kapacitu svých datových center na zhruba 38 gigawattů. To představuje více než trojnásobek současné kapacity, píše Bloomberg. Švýcarský hokejista Kevin Fiala zmešká začátek přípravného kempu Los Angeles Kings před startem nové sezóny NHL. 30-letý útočník českého původu podstoupil další operaci nohy, kterou si zlomil na únorovém olympijském turnaji v Miláně. A dneska bude zpočátku zataženo, na jeho východě s občasným deštěm. Během dne začne od západu oblačnosti ubývat a odpoledne budou i srážky ustávat. V Beskydech ustane déšť až večer. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě 12 až 16 stupňů Celsia. Je 11 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Ano, Nothing But Thieves nám přinesli nejhranější song tohoto týdne, který se jmenuje Baby Cool Evelyn u dopoledne, lomeno odpoledne na Express FM vás vítá Míša Tůmová. Kapela Turnstile přišla se zajímavým počinem, který stojí za pozornost a o něm si povíme. George Clooney se podělil o svoji velmi zajímavou noční můru. V Plzni se bude konat 39. ročník filmového festivalu a taky vás možná doma šmíruje vaše televize, když je vypnutá. To je jenom takový sneak peek toho, co nás dneska spolu na Express FM čeká. Vedle skvělý hudby, jako jsou Little Sims a Cleo Soul a jejich track Woman. Právě teď.

0: Ve čtvrt na 12 posloucháte Express FM a taky Blood Red Shoes s jejich trackem Screams. Za malou chvilku dvě úžasné slečny, Gracie Abrams a Rachel Chinuriri.
1: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na dvě a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
2: Leny přitvrdila. V novém Headlineru čtěte otevřený rozhovor o odchodu z velkého labelu i rockovém albu. Mluvili jsme z Yard Act, britská senzace a návrat postpunku. Headliner to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Skonto
8: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
13: V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
14: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
15: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
14: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
16: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svý...

Za 5 minut je 11:30, vy posloucháte Express FM a taky Rachel Chinuridi, One Song Away From Crying. Já bych jenom ještě chtěla v krátkosti říct, proč jsem tady 3 dny nebyla. Protože už od malinka mám takovou věc, že jestli někdy během roku onemocním, tak zásadně v létě. Většina lidí padá na podzim jak švestky a já mám prostě... Většinou to chytnu něco v létě, nevím, co se děje. Například, když jsme jeli v 5. třídě na školu v přírodě do Itálie, tak já jsem tam chytla hned asi 2. den 40 a celý ten týden jsem proležela na ošetřovně ve studeném povlečení s čípkem tam, kde slunce nesvítí. Takže maminka měla radost, že mi zaplatila takovej super výlet do Itálie, když jsem si to vlastně vůbec neužila. A kdykoliv jsem vlastně měla angínu, tak to bylo prostě v létě. Myslela jsem si, že už jsem z toho vyrostla, ale není to tak. Teď jsem od pátku měla nějaký prostě moribundu z teploty v krku, jak kdybych tam měla chuchvalec vlasů. Žádná paráda, ale dobrý. Včera jsem byla u paní doktorky a dostala jsem nějaký takový bylinkový života budič, tak jsem ráda, že to funguje. Jdeme na hudbu. Tady mi jdou úplně do noty Bleachers. I wanna get better.

Calvin Harris a Dua Lipa, One Kiss na Express FM. Pusinku asi nedostane McLemore od Izraelsko-americké rady, protože čelí ostré kritice a výzvám k vyhazovu ze světového turné Eda Sheerana. Během svého předskokanského setu na zaplněném stadionu MetLife v New Jersey totiž využil obří pódium k politickému proslovu na podporu Palestiny, ve kterém mluvil o míru pro děti a kritizoval taky americké úřady, což nikdy nezůstane bez odezvy. Organizace Izraelsko-americká rada na to zareagovala spuštěním petice za jeho okamžité odstranění ze zbytku Edovy Loop Tour. Pořadatelům ta rada vzkázala, že fanoušci si zaplatili lístky na hudební show Eda Sheerana a nikoliv na politické shromáždění. Sám McLemore ale prohlásil, že se nenechá umlčet strachem a za tím, co říká, si stojí. No a za tu odvahu

0: Byla jsem hotová ani ne za minutu. Takovou rychlost jsem už dlouho nezažila. A nejlepší je, že mě z něj vůbec nebolí ruce. Miluju svůj nový fén Roventa Maestria for You. Je lehký, super výkonný a navíc se přizpůsobí mým vlasům. Pecka. Roventa. Chytrý styling bez starostí.
1: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
2: Spěchejte na www.webglobe.cz.
3: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulátor.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulátor.cz.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skutry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září. Skonto
10: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
11: V Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
14: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
15: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
14: Více informací na rekbyty.cz.
15: Rekbyty, záruka kvality.
16: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
17: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
18: Music. First.
19: Express FM.

Nia Archives a Georgia Smith, Get Me Down, krátce předpolednem na vlnách Express FM. Já jsem se teďka u nás na sítích dočetla něco, co mě trochu pobavilo o kapele Muse. Oni museli změnit svoje uživatelské jméno na sociálních sítích, aby uvolnili místo novému nástroji od Mety, který se jmenuje stejně Muse. Jedná se o AI asistenta, který má lidem pomáhat s běžnými úkoly, jako odpovídat na e-maily, plánovat rozvrh nebo měnit dlouhodobé cíle v konkrétní kroky. Kapela se tak na X i Instagramu přejmenovala z Muse na Muse the Band. Fanouškům ale přišlo vtipný, že Matt Bellamy, frontman, je dlouhodobě proslulej dystopickými texty o technologiích přebírajících kontrolu nad lidstvem, ať už na albu Simulation Theory nebo Drones. A v písni Algorithm například zpívá o tom, jak nás algoritmy válcují a dělají všechno hnedka zastaralým. News se k tady té změně zatím veřejně nevyjádřili. Chystají mezi tím svoji evropskou tour k nedávnému albu The Wow Signal, ale v Česku se nezastaví, co jsme tak koukali, ale můžete na ně vyrazit třeba 18. listopadu do Berlína.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Prezident Petr Pavel příští neděli odletí do Spojených států v čele české delegace na valné shromáždění OSN. V New Yorku chystá schůzky, ve středu přednese národní projev. Cestu uzavře ve státu Nebraska, kde se setká s tamním guvernérem či představiteli národní gardy, informoval dnes na webu odbor komunikace prezidentské kanceláře. Čtvrteční nehoda nizozemského zájezdového autobusu na východě Švýcarska si vyžádala 5 mrtvých a 40 zraněných. Dnes to podle agentur oznámila policie v kantonu Graubünden. Neupřesnila, zda všichni cestující pocházeli z Nizozemska. V Neapoli včera odstartovalo mistrovství Evropy volejbalistů. Domácí Italové navzdory dešti porazili Švédsko 3-0. Déšť navíc na konci prvního setu přerušil zápas zhruba na půl hodiny. A dneska bude zpočátku zataženo, na jeho východě s občasným deštěm. Během dne začne od západu oblačnost ubývat a odpoledne budou i srážky ustávat. V Beskydech ale ustane déšť až k večeru. Nejvyšší teploty 16 až 21 a na severovýchodě a východě 12 až 16 stupňů Celsia. Je poledne a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tohle jsou Každý elefant, Beaches in Tennessee na Express FM krátce popolední. Určitě to zná asi spousta z vás, že vám na sockách přistane zpráva od cizího člověka a v ní nevyžádaná fotka jeho intimních partií. Ministerstvo spravedlnosti teďka představilo novelu trestního zákoníku, která má na tyhle novodobé formy obtěžování tvrdě došlápnout. Z dick pics se podle průzkumu setkává téměř polovina lidí do 30 let. Dosavadní zákony byly na pachatele krátké, protože soudy fotky nepovažovaly za pornografii, ale spíš za projev neúcty a zhnusení. Ano, souhlasím. A podle nového návrhu bude vědomé posílání těchto fotek, které oběti způsobí vážnou újmu nebo stres, trestným činem s hrozbou až jednoho roku vězení. Mimochodem, letos na jaře vydal Afroman tenhle track o posílání dick pics.

Pro kontext, ten track se jmenuje Will You Stop Sending Dick Pics, William Newland. William Newland je bratrem Briana Newlanda, bývalého detektiva šerifského úřadu v okrese Adams, který se v roce 2022 podílel na razii majetku rapera Afromena právě a následně ho zažaloval za pomluvu. No a ten William Newland byl v roce 2021 propuštěn z policejního oddělení v Ohio poté, co čelil obvinění a byl odsouzen za přestupek související s poskytováním obscénního materiálu nezletilým. No, tak tady máš písničku od Afromena. My si ale pustíme Urban Cone, Urban Photograph. Taky něco fotí. Doufám, že ne dick pics.

0: Posloucháte Express FM a taky pěknou romantiárnu od kapely Mumford & Sons, I Will Wait. Za malou chvilku tady bude Olivia Rodrigo hledat svůj lék, čili The Cure, a dáme drum and bass.
1: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online.

0: Elektrospecialista. Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
1: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Kdyby byli stěhováci, jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec. Změnili jste adresu, stěhujte se bez stresu. Naše rada zní:
3: Stěhování Krbec všechno zařídí.
2: stěhovanikrbec.cz
3: Stěhovací a vyklízecí služby.
4: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
5: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
4: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
5: Více na www.hormann.cz.
4: Herman. Jistota na celý život.
6: Hudba na prvním místě.
7: Express FM.
8: FM.

0: Tohle to byly Pendulum, taková příjemná stálice drum and bassová. Co je taky stálicí na televizních obrazovkách, tak to je rozhodně seriál Ulice. To je takový fenomén, nekonečný příběh, který už běží prostě 150 let. Je to víc než 20 sezon. A nějak výrazně jí nekolísá sledovanost, což je dost zajímavý. Za tím úspěchem stojí mix faktorů. Od témat, která dávají prý návod na život pro po atraktivní herecké obsazení. A to má na starosti castingový režisér televize Nova Alois Ponížil, který sebou přivedl do našeho pořadu Express Star i jednu z nejnovějších akvizic do seriálu Barboru Motlovou.
1: Samozřejmě takový lidi jsou a mají proto různé důvody. Konkrétně u té Ulice, tam je jedna specifická skutečnost, že to je dlouhodobý projekt a vím, že pro spoustu herců to je opravdu nepřekonatelná záležitost. Jo, a odmítnou to často velmi zdvořile, řeknou, hele, nezlobte se, prostě pro mě to není, abych se uvázal na rok, na dva, navíc. Jo, mám takhle nějak nastavený život, funguju jinak, nezlobte se, nevezmu to. A já to vím. Jo, já vím, že ne na každého herce v České republice dosáhnu právě z těchto důvodů.
0: Jo, to se bavili o tom, jestli herci chodí nebo naopak odmítají chodit na castingy do seriálů, jako je právě Ulice. Celý ten rozhovor si můžete pustit na našem webu expressfm.cz a nebo klidně i na podcastových platformách.

0: Express Filmex.
1: Znesvážení bratři Gallagherovi v loni zakopali válečnou sekeru a po 16 letech se slavně vrátili na světová pódia. A měli u toho kamery. Spoustu kamer. Film Oasis Don't Look Back in Anger, který se ještě letos objeví také na platformě Disney+, je napůl koncertní záznam a napůl dokument o odpuštění, plný emocí a to hlavně těch chlapských, takže divák při sledování nedostane šanci být cynický po Gallagherovsku. Snímek sleduje Liama a Noela během monstrózního společného turné, které k naší lítosti minulo pevninskou Evropu. Dokument nabízí otevřený a emotivní pohled na největší hudební událost posledních let a zachycuje jedinečnou atmosféru i emoce, které prožívali členové kapely i jejich fanoušci po celém světě. Přináší exkluzivní záběry ze zkoušek, zákulisí i koncertních pódií a také vůbec první společné rozhovory Noela a Liama po více než 20 letech. Vedle světového turné film zkoumá také hluboký emocionální dopad tohoto mimořádného kulturního fenoménu a připomíná, co hudba Oasis znamená pro publikum napříč generacemi.
2: I just don't see myself on stage with Liam. I don't really want to be going back with the tension. Will it fall apart again? The sense of what it meant to people. I heard you say. There are no words, beautiful people.
1: Do kin míří také povedený mysteriózní a akční sci-fi thriller Hope, který je jedním z nejdražších jihokorejských filmů všech dob. V odlehlé vesnici Hope Harbor dojde k sérii násilných incidentů, které místní připisují neznámému tvorovi. Policejní náčelník a policistka se vydávají zjistit, co se stalo. Mezitím se do nedalekého lesa vypraví také skupina lovců, aby záhadnou bytost vypátrali. Brzy se však z lovců stává kořist. Nic není takové, jak se na první pohled zdá, a ze strachu se rodí nedůvěra, která postupně přerůstá v konflikt mezi lidmi. Události se začnou vymykat kontrole a zdánlivě izolovaný incident nabývá rozměrů katastrofy, jejíž důsledky mohou být kosmické.
0: Express Filmex
3: na Express FM.
4: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pořadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
3: Express.

0: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji, jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník,
5: malíř,
4: topenář,
5: podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
8: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
9: Express FM.
10: Hudba. Na prvním místě.

10 minut před jednou ladíte Express FM, tohle byly Gufrau a Marie April. Nechci. Velmi sympatická záležitost. Ještě když jsme tady měli před chvilkou rubriku Filmex, tak milovníci českého filmu si můžou do kalendářů zapsat datum 25. září, kdy v Plzni startuje už 39. ročník festivalu Finále Plzeň. Ten během 6 dnů nabídne to nejlepší z domácí tvorby, hodně premiér i souboj o prestižní zlaté ledňáčky. Zahajovacím snímkem bude světová premiéra dramatu Divočina s Klárou Isovou v hlavní roli. V soutěži hraných filmů pak nebude chybět novinka Šimona Holého Čika Čeka s Pavlou Tomicovou a Janem Cinou, nebo nový film Olma Omerzuse Nevděčné bytosti. Dokumentární sekce zase láká na časozběrný portrét Báry Basikové od Heleny Třeštíkové nebo osobní zpověď Ester Geislerové. No a jestli máte rádi komedie, tak v premiérové sekci dorazí i novinka Šipkaři s Jakubem Štávkem. Festival Finále Plzeň startuje 25. září. Ale než pojedeme do Plzně, tak ještě zabrousíme do UK. Tohle je Lily Allen.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Muž z Moravy se nakazil tetanem. Dle údajů Státního zdravotního ústavu jde o první případ od roku 2022. Onemocnění není přenosné z člověka na člověka. Na Slovensku letos značně přibylo obětí dopravních nehod. Policie v reakci ohlásila mimořádné kontroly, které potrvají do neděle. Od září platí v zemi přísnější pravidla silničního provozu. Hrdina fotbalistů Slavie Daniel Šturm litoval, že jeho dva góly nevedly v úvodním duelu hlavní fáze Ligy mistrů k bodovému zisku. Navzdory domácí porážce 2-3 s Lens podle něj mužstvo ukázalo, že dovede konkurovat evropské špičce. A dneska bude zpočátku zataženo, na jeho východě s občasným deštěm. Během dne začne od západu oblačnosti ubývat a odpoledne budou i srážky ustávat, ale v Beskydech ustane déšť až večer. Nejvyšší teploty 16 až 21, na severovýchodě a východě 12 až 16 stupňů Celsia. Je jedna odpoledne a ze studia Expressu vás zdraví Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Posloucháte Express FM, tohleto jsou tři izraelští kluci, kteří si říkají Temper City se svým trackem Reverse Psychology. Americká kapela Turnstile dokazuje, že hardcore punk nemá žádný pevný hranice. A jejich nejnovější počin Never Enough Versions to posouvá na úplně novej level. Oni totiž vydali speciální přepracování svého loňského alba, na který pozvali jako strašně zajímavý výběr hostů. Jenom oni dokážou spojit nespoutanou energii s úplnou hudební svobodou a dostat na jedno rozsáhlý dvojalbum brutalitu v podobě death metalových legend Dying Fetus a zároveň klavírního virtuóza Eltona Johna. Vedle nich své verze přispěla třeba elektropopová Slater a nebo písničkářka Faye Webster. Já tady pro vás mám track Seeing Stars v podání s Eltonem Johnem.

0: Tohleto je dvojice, která se říká Sports a jejich track Drama King. Za malou chvilku tady budou hrát taky Vampire Weekend nebo Swedish House Mafia Licky Lee a podíváme se na noční můru George Clooneyho.
1: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí. Skonto nábytek.
3: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
5: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
6: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
7: Express. Music first. Express FM.

0: Swedish House Mafia, Licky Lee, Happiness is so sad, krátce před 1:30 na vlnách Express FM. Ani status jednoho z nejsvůdnějších mužů světa, úspěšného režiséra a držitele Oscara vás neochrání před nějakou tou nečekanou noční můrou. George Clooney se totiž otevřeně přiznal k takovému bizarnímu divokému snu, ve kterém mu jeho ženu Amal přebral Harrison Ford. Ve snu prej přišel Clooney domů, kde uprostřed kuchyně stála vířivka, protože proč ne, a v ní relaxovala jeho žena Amal přímo s představitelem Indiany Jonese. A když se George snažil protestovat, tak Harrison ho jenom mrzutě odbil, pak ho posadili na zadní sedačku auta jako malý dítě. Sám Harrison si sedl s Amal dopředu a jeli i s Georgem na zadní sedačce někam pryč. A Clooney tohleto vyprávěl v jednom rozhovoru a týden na to celý ten svůj sen převyprávěl osobně i Harrisonu Fordovi někde na nějakém večírku. A Harrison mu na to svým typickým hlasem nad věcí řekl: no, to se mi stává pořád.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

Tohle to byl Somber a jeho track Undressed, čili svlečený. To, jestli jste svlečený, ví dost možná i vaše televize. Protože mít doma obří chytrou televizi je skvělý, dokud se z ní nestane nevítaný špion v obýváku. Bezpečnostní experti totiž upozornili na závažné chyby v chytrých televizorech značky LG, které by po napadení hackerem mohly majitele odposlouchávat, i když se obrazovka tváří jako úplně vypnutá. Takže ne kamera, ale odposlech, ale i tak je to nechutný. Ten mikrofon dokáže nahrávat rozhovory v místnosti a pokud přístroj odpojíte od sítě, tak ty záznamy si uloží a pošle je hned po opětovném připojení, jakmile tu telku zapnete. Výrobce LG sice veškerá obvinění rázně odmítá s tím, že mikrofon reaguje výhradně na stisk tlačítka nebo aktivační heslo, ale experti přesto majitelům radí neváhat. Hlavní pointou pro všechny je teď okamžitá aktualizace softwaru a vypnutí hlasových funkcí, které v obýváku stejně pravděpodobně nepoužíváte. No, takže kdo máte LG telku, tak velký bacha. A kdy jindy si pustit track s názvem Creep od Radiohead, než právě teď.

0: Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
4: Hudba na prvním místě.
0: Express FM.

Monesky na tom Morello Gossip. Krátce před druhou odpolední na Express FM. Jestli trošku sledujete současné alternativní R&B, tak jméno Steve Lacy vám určitě neuniklo. To je americký zpěvák a producent, který před lety pobláznil svět hitem Bad Habit. Má na kontě svoje třetí řadové album s názvem Oh Yeah. A má za sebou taky neuvěřitelný příběh. On začínal jako teenager v kapele The Internet a své první hity produkoval doslova na koleni přes aplikaci v iPhoneu. Postupně si ale vybudoval pozici obrovského hudebního vizionáře a už psal i hity pro Kendricka Lamara i ségru Beyoncé Solange, a to je mu teprve 28. Na novém albu Oh Yeah nabídl skvělý mix slunečního funku, kytar a soulu, a do studia si přizval taky SZA nebo R&B legendu Erika Badu. My tady máme titulní píseň alba Oh Yeah.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Sněmovna schválila přísnější podmínky pro spotřebitelské úvěry. Roční celkové náklady nebudou smět překročit o 8 bodů čtyřnásobek repo sazby České národní banky. Německá prokuratura podala žalobu na 7 členů teroristického hnutí Hamásu, kteří prý obstarávali zbraně pro útoky. Je mezi nimi i muž zadržený loni po příjezdu z Česka. Trénink Formule 2 na novém okruhu v Madridu přerušila ošklivá nehoda, po níž vůz thajského pilota Tassana Pola Inchrafu Vasaka začal hořet. Jezdec stáje ART naštěstí vyvázl bez zranění. A dneska bude zpočátku převážně zataženo, na Moravě, ve Slezsku a místy i na jihu Čech s občasným deštěm. Během odpoledne a večera bude déšť od západu pozvolna ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21, na severovýchodě a východě kolem 13 stupňů Celsia. Jsou dvě odpoledne a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Krátce po druhé odpolední posloucháte Express FM a taky Rudimento, Skepsis, Charlotte Plank, Rico Dan, Green and Gold. Mám tady hodně sympatický projekt, kterýho se dočká město Liberec, a to už do 2 let. Bude mít svoje nový technologický srdíčko. Společnost VUTS tam totiž staví moderní centrum robotiky a kompozitu, které propojí průmyslové roboty, umělou inteligenci a nejnovější materiály, a to všechno pod jednou střechou. V tady té nové budově vyrostou 2 propojená pracoviště, a to jedno z nich si posvítí na inteligentní automatizaci a to druhý se zaměří na testování kompozitů a prototypů. A skvělou zprávou pro celý region je to, že to centrum nebude sloužit jenom samotnému výzkumnému ústavu, ale fungovat má jako otevřené pracoviště i pro univerzity, i malé a střední firmy, které nemají peníze na vlastní drahé laboratoře. Velmi sympatický projekt.

0: Je čtvrt na tři, 11. září, pátek. A vy posloucháte Express FM a kapelu Foo Fighters a jejich Window. Za malou chvilku tu budou taky White Lies anebo Adéla.
1: To jste ještě neviděli. Objevte unikátní naučnou stezku vrcholu Jeseníků s originálními dřevěnými sochami. Na trase dlouhé 360 metrů poznáte 14 jesenických tisícovek, jejich příběhy i legendy. Vydejte se za nimi do Šrotových lázní v Dolní Lipové. Více na webu lázně.lipová.cz.
2: Červené víno na světlém koberci? No a jdu na to. Můj nový tepovač Roventa Clean It Hot and Cold si s tím hravě poradí. Čistí horkou vodou a skvrna mizí přímo před očima. Bez drhnutí, bez stresu. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
9: Sportuješ? Chceš svalit? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
10: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
9: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
10: Hele, počkej, ještě si skočím do pekařství Hello.
11: A proč? Co?
10: Pro svoji ranní kávu a křupavé pečivo. Chceš taky něco?
11: Jasně, co mi vybereš?
10: Paráda, mají zrovna mini donaty v akci. Tak si dej 2+1 zdarma pro hezčí ráno.
12: Jsme vaše pekařství Hello. Najdete nás na vlakových nádražích a v pražském metru.
13: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
14: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
13: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
14: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
13: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
14: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
15: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec.
16: Změnili jste adresu,
17: stěhujte se bez stresu.
15: Naše rada zní,
18: Stěhování Krbec všechno zařídí.
15: stěhovanikrbec.cz
18: Stěhovací a vyklízecí služby.
19: Express. Music first.
3: Express FM.

Tohle to byla Adela, Ain't in LA na vlnách Express FM. Máme tady jedny moc hezký narosky. Tady ten borec, neřeknu vám ještě, kdo to je, se narodil v New Yorku se jménem Richard Melville Hall. A přezdívku Moby mu dali rodiče podle románu Bílá velryba, Moby Dick. Dneska slaví 61. narosky. A to jméno, tu přezdívku Moby dostal podle toho románu, který napsal jeho prastrýc Herman Melville. Moby se proslavil hned svým prvním singlem s názvem Mobility, nebo teda respektive jeho druhou stranou, na který se objevila píseň Go. To byl rok 1990. Do svojí diskografie

pak přidal přes 20 studiových alb, nebo dokonce 23 jich bylo. Zasloužil by si Grammy, o tom není jako sporu. Byl taky na tuhle ocenění 6x nominovaný, ale ve všech případech bohužel vyšel na prázdno. On má tolik super skladeb, že je těžký vybírat, co si od něj zahrajeme. Ale vybrala jsem Natural Blues a všem, kdo jste letos Mobiho zažili na festivalu Colors of Ostrava, tak to tiše závidím a přeju.

Tohle je Tuvalu a DNH, Drunken Horny. 3:05 na Express FM. Po 2 měsících letní agonie a sucha se české lesy konečně pořádně promáčely a pro houbaře začaly vyloženě žně. Podle meteorologů i mapy hydrometeorologického ústavu se houby rozrostly hlavně na horách v Krkonoších, na Šumavě, nebo i Krušných horách, ale pozadu nezůstávají ani nížiny. A vzhledem k ochlazení kolem 20 a dalším dešťům budou ty podmínky ideální i v dalších dnech. Jestli se ale chystáte do lesa s košíkem, tak si dejte pozor, kde necháváte zaparkovaný svoje auto. Lesní zákon totiž zakazuje vjezd i stání v lese, a to i na místech, kde chybí značka zákazu vjezdu. Což mě by upřímně nenapadlo. Já když tam není zákaz, tak prostě se postavím, kde chci. Zajíždění na lesní cesty nebo blokování vjezdů se může pěkně prodražit, protože lesní stráž může za špatný parkování nebo porušení zákona udělit na místě pokutu až do výše 10 000 korun. To už jsou pak jako hodně drahý houby. To už je skoro jak lanýže. Express FM.

0: Respect, my nigga. I pray for you, my dog. You been through a lot of shit, my boy. I know God gonna bless you. Just keep your head on straight. Stay out the bullshit.
1: Vyražte na víkend do Ostravy. Objevte hornickou historii Landeku, architekturu Grossmanovy vily, projděte si industriální Dolní Vítkovice nebo oblíbené nábřeží Ostravice. Čtyři různé tváře jednoho města. Více tipů na výlety hledejte na visitostrava.eu.
2: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
3: Spěchejte na www.webglobe.cz.
4: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulátor.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulátor.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Pozor, v Masaryčce se slaví. Už 5 let pro vás servírujeme českou kuchyni v moderním pojetí. Skvěle načepované tankové pivo a atmosféru, která spojuje historii s dneškem. Přijďte oslavit 5. narozeniny restaurace Masaryčka. www.masaryčkarestaurace.cz.
10: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
11: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
12: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
13: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
14: Music. First.
15: Express FM.

0: Gold for a Rocket. Krátce před třetí odpolední na Express FM, to znamená, že já mám povoleno odejít a uvolnit to tady jednomu showmanovi, který se jmenuje Petr Novák. Ahoj, showmane Petře Nováku.
1: Ahoj. Chceš tím říct, že dneska bude one man show?
0: Ano, dneska bude one man show. A já jsem tady před chvilkou říkala, že houbaři můžou dostávat pokuty za parkování v lese. Za co ty jsi dostal kdy největší pokutu od policie?
1: Tak asi to byla nějaká dopravní policie, předpokládám, ale já jsem docela slušný řidič, takže největší pokutu jsem dostal. Jo, jednou, a to bylo ještě v 90. letech, kdy policie nebyla úplně tak dobrá, jako je dneska, tak si mě tenkrát namazali jedni pánové na chleba a musel jsem zaplatit 4 tisíce pod rukou.
0: 4 000 v devadesátkách.
1: V devadesátkách, wow. za to, že jsem sice boural z vlastní viny, ale jako nic to, ale oni viděli mladýho vyukanýho kluka z pracovní Felicí tenkrát a tak si fakt si mě dali jako pěkně, no. To začalo takovým jako vyhrožováním, že stračím řidičák, že to je jasný. A přitom jsem jenom naboural pána, jako jsem mu dal přednost, jako prostě jako blechy, žádný zranění, nic. Jo. No ale jak jsem byl neskušený v té době, měl jsem řidičák třeba rok, no tak mi to tady tahlo nám toto, tak já ještě jel vybírat do bankomatu, já ty prachy neměl, že já byl socka docela, tak jsem si ještě napůjčoval z práce. No bylo to hrozný, tak ale to nepočítám jako největší pokutu, počítám jako vlastně úplatek. Ale já jsem tímto potom trošku vrátil, já jsem je trošku prásknul, ale to je jedno. A co se týká regulární pokuty, tak před 2 lety, když jsem jel za naším kolegou Vaškem do Hradce Králové, když jsme dělali spolu ty lodní zkoušky, tak jsem se to ráno šlápnul a u O2 Areny mě zastavili 2 policajtky. To jsem si myslel, že sfouknu, že jsou to ženský, nějak si to ukecám, no nesfouk, stalo mě to 1000 korun a asi 15 minut dalšího času, takže jako... Jinak jako klepu to pokuty, já moc jsem nedostal. Většinou v těchto řádech, řekněme.
0: Jo, tak to není tak hrozný, protože oni tady vyhrožovali, že ti houbaři můžou dostat až 10 tisíc nebo co.
1: Ale takhle, když už jedu na houby, jo, tak nemusím úplně zase zajíždět až k hřibům, jo. To je přece, víš co, když už jedu na houby, tak prostě zastavím někde, abych nikoho neto. A já to vidím často cestou, že jedu na chatu, ty to musíš přece taky vidět. A víš, říkaj, co tady dělají ty lidi těma autama, jako a oni, ne, že by zůstal někde stát na kraji lesa, on si klidně zajede až třeba k té poslední závoře, která už mu potom zabrání pokračovat dál.
0: To je pravda. Lidská lenost. No jo, hele, já ti popřeju krásný vysílání a vlastně i celý krásný příští týden, protože...
1: Ty máš dovču.
0: Yes.
1: A je tajný, kam jdeš?
0: Hele, teď jsem, před půl hodinou jsem našla zájezd, který se mi líbil a je to Tasos v Řecku.
1: V Řecku je hezký.
0: Je, akorát...
1: To máš samý caciky, suflaky, gyrosy, jo. Řekové, zorbové, jako to se ti bude líbit, jako.
0: Těším se.
1: Hele, já ti přijde, že to hezky užiješ.
0: Dík.
1: A kdybys chtěla být frérka, jo, jako velká, udělat mi radost, jo, tak mi pošli pohled.
0: To se ještě dělá. Dobře. Tak jo, já vám přeju krásný víkend a jdeme se pustit novinku od Dive.
2: Novinka. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ministr obrany Jaromír Zuna nakonec na bezpečnostní konferenci do čínského Pekingu neodletí v pátek, to ve sněmovně oznámil předseda SPD a šéf dolní komory Tomio Okamura. Ministr by podle něj chyběl při závěrečném jednání o rozpočtu. Na pracovní cestu do Číny místo ministra pojede pracovník rezortu. Saúdský korunní princ Muhammad bin Salman ve čtvrtek dvakrát volal americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi s žádostí o pomoc v boji proti jemenským rebelům Husíům. Bílý dům však pomoc odmítl, uvedl server Axios. Dlouhé týdny příprav jsou u konce. Čeští volejbalisté dnes vstoupí do evropského šampionátu v Itálii duelem s Řeckem. Zápas začíná v 16:00 a Sport.cz vám z úvodního vystoupení reprezentace nabídne podrobnou online reportáž. Dnes odpoledne bude převážně zataženo na Moravě a ve Slezsku a místy i na jihu Čech s občasným deštěm. Během odpoledne a večera bude déšť od západu pozvolna ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů na severovýchodě a východě kolem 13, na horách kolem 12, v Jeseníkách a Beskydech kolem 9. Na Express FM začíná o hodinu dříve odpolední drive a následující 4 hodiny vysílání strávíte ve společnosti Petra.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Dobré odpoledne všem posluchačům Express FM. Přeje nezvyklé o hodinu dříve. Petr začíná odpolední drive. Budu s vámi tu až do 19. hodiny a jako malý lákadlo vám prozradím, že těšit se mimo jiné můžete na pestrý pásmo zajímavostí, kulturních typů i hudebních novinek. Těch vám celkem dnes nabídnu 6 a mohu prozradit, že poměrně kvalitních. Podíváme se opět do jedné legendární hospody, tentokrát v Ostravě. Řekneme si nějaký aktuality ohledně chystané Gamesky GTA 6. Podíváme se na jeden z nejslavnějších skandálů britské televize. Připomeneme si jeden praktický vynález, jehož používání dnes zvládne i malý dítě. A prosoutěžíme poslední balíček od společnosti Alkohol.cz. Jo, abych nezapomněl, taky vás pozvu na nějaký zajímavý akce napříč republikou. Zaspomínáme také na jeden oldschoolový hit. No a to by snad jako lákadlo k poslechu dnešního Express Drive mohlo stačit. Samozřejmě, že kdybyste měli cokoliv na srdci, pište SMSky na 602 604 903. Já vám přeju příjemný poslech.
1: Páteční odpoledne na Express FM.

0: Tolik Olivia Rodrigo a její Stupid Song a vy se můžete těšit ještě třeba například na Jungle a jejich Someday Somewhere nebo Sex od 1975 či slibovaný Old School.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Na Slevomatu je máte všude na dosah ruky. Tak co chcete zažít? Vytáhnout to ve sportáku na 2 kila? Jíst kila sushi? Na masáži slastí vypustit duši? Desítky adrenalinových, gurmánských, wellness i cestovatelských zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
3: Počkej, ty už si uklidila.
4: Jo.
3: Ale vždyť si začala před chvilkou.
4: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
3: Au, to znělo osobně.
4: To byl jen úklid.
5: Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
11: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
12: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
11: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. T jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
13: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
14: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
15: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
14: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
15: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
14: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
15: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
16: Express FM.
17: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Express Old School.
1: A máme tu dnešní slibovaný Old School, v rámci kterého se vrátíme takřka o 30 let zpátky, a to do června roku 1997. Já z této skladby mám osobně velkou radost, protože pochází od mý oblíbený kapely The Verve a jejich věc Bittersweet Symphony má v podstatě jeden z nejslavnějších příběhů v historii autorských práv. Skladba vyšla jako první single z alba Urban Hymns a v Británii se dostala na druhý místo hitparády. My jsme tu často mluvili o tom, že v Británii nikdy nedosáhla jedničky. No ale nejslavnější je spor kolem smyčcového motivu skladby, protože Verve použili krátký sample z orchestrální verze písně The Last Time od Rolling Stones, kterou v 60. letech natočil Andrew Allman Orchestra. Povolení k použití nahrávky sice měli, ale spor vznikl kvůli vydavatelským právům a rozsahu použitého samplu. Výsledkem bylo, že Richard Ashcroft přišel o příjmy z písně a mezi autory byli dopsáni Mick Jagger a Keith Richards. Mimochodem, když si pustíte ten originál, hodně těžko hledáte tu pasáž, kterou právě Verve vysamplovali. No a Ashcroft si z toho tehdy dělal dost hořkou legraci a prohlásil, že to je nejlepší píseň, kterou Jagger a Richards napsali za posledních 20 let. No a pak přišel překvapivý obrat. V roce 2019 Jagger a Richards souhlasili, že práva k písni vrátí Ashcroftovi. Od té chvíle mu znovu patří, myslím tím Ashcrofta, budoucí autorské příjmy a je veden jako jediný autor skladby.

bych také vypíchnul videoklip této věci, protože Richard Ashcroft v něm kráčí po Hoxton Street v Londýně, jde pořád rovně, neuhybá, naráží do lidí a prakticky nikdy nezmění směr. Klip se stal jedním z nejikoničtějších videí 90. let. No a ještě jedna záležitost. Bittersweet Symphony se po tomhle příběhu, ten název stále skoro prorocký, protože obrovský životní hit, který byl pro Ashcrofta zároveň velmi hořkosladký. Škoda jen, že naživo už ho uslyšíme pouze solově od Richarda Ashcrofta, protože Verve už samozřejmě nějakou dobu nefungují. Konkrétně to zabalili v roce 2009. No. A to už byl spíš takový pokus o návrat. No. Takže teď si dáme jednu z největších pecek 90. let. Tady jsou The Verve a Bittersweet Symphony.

0: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na dvě a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
1: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz
2: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz.
3: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pá!
4: Na kráji zamíchej.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zálukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
7: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
8: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
9: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
10: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximálním odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
9: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hormann.cz.
10: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
9: Přece Hermann.
10: Hermann. Jistota na celý život.
11: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
12: Express. Music first.
13: Express FM. Novinka.

0: Poslouchali jste jednu z těch ostřejších novinek z tohoto týdne, Florence Road a 7563. No, my jsme se v týdnu potulovali po legendárních hospodách napříč republikou. Už jsme navštívili Prahu, včera jsme byli v Brně a dneska se podíváme do Ostravy. A konkrétně navštívíme hostinec u Zlatého lva v Pustkovci v Opavské ulici číslo 42, který je označován za nejstarší ostravskou hospodu. Pivo se tam čepuje už od roku 1769. Ten hostinec vznikl jako zájezdní krčma na solné stezce z polské Veličky do Víně a zároveň ležel u císařské silnice mezi Ostravou a Opavou. Zastavovali tam formani, kteří tam odpočívali, občerstvovali se a přepřehali koně. No a zajímavá je i rodinná historie tohoto podniku hostince u Zlatého lva. Roku 1881 hospodu koupil Johannes Křibek za 6000 zlatých a rod Křibků ji podle ostravských pramenů provozuje po generace. No, a ještě možná zajímavější je kulturní stopa hostince, protože v letech 1921 až 1936 tam žil a tvořil malíř Valentin Držkovic a chodíval za ním Petr Bezruč. Ten měl tu hospodu u Zlatého lva natolikrát, že o hospodě dokonce napsal oslavnou báseň. No a hospoda má samozřejmě i válečnou kapitolu, protože při ústupu německého obyvatelstva před frontou v dubnu roku 1945 byly v patře hostince narychlo vytvořeny malé pokoje pro prchající. Fronta se ale tak pohybovala, že podle místního zpravodaje nakonec pokojíčky nebyly využity. Tolik návštěva ostravské hospody nebo hostince u Zlatého lva. No a my už se pomalinku přesouváme k další hudbě. Čekají vás například Rojksop.
1: Express. Express Drive.

0: Letitá hitovka Poor Lino z dílny norské dvojky Royksopp. No a my se teďko ale přesuneme do Manchesteru, protože Oasis zase roztáčejí svoji návratovou horečku. Tentokrát už víme, kdybychom se měli dozvědět podrobnosti o jejich plánované koncertní šňůře na příští rok. Na stadionem Etihad Stadium v Manchesteru se totiž objevila obří světelná show z dronů. Ty nejprve vytvořil logo Oasis a následně datum 14. září 2026. Britská média teď očekávají, že právě v pondělí 14. září kapela oznámí nový koncerty. Podle nejnovějších zpráv by oznámení mělo přijít v 16 hodin britského času, a tedy v 5 odpoledne u nás. Samotná dronová projekce měla být dlouhá přibližně 120 metrů a proběhla právě nad Etihad Stadium, což je domov Manchester City, kterému oba bratři Gallagherovi celý život fandí. A právě Etihad je jedním z míst, o kterých se nejvíce spekuluje. Oasis už několik dní navíc zveřejňují krátká kryptická videa na svých sociálních sítích a fanoušci v nich hledají nápovědy. V jednom z nich si například dva kluci kopou s míčem a počítají góly čárkami na zdi. Když se počet dostane na 12, fanoušci si to začali vykládat jako náznak 12 koncertů právě na Etihad Stadium. Ve videu se navíc objevuje modrý měsíc, což je jasný odkaz na Manchester City a klubovou hymnu Blue Moon. Další teaser zase podle fanoušků mířil na Celtic Park v Glasgow. Objevily se v něm detaily odpovídající souřadnicím stadionu a britská média spekulují až o 5 koncertech ve Skotsku. Tím to ale nekončí. Další videa podle fanoušků odkazují na Mnichov, Barcelonu a Amsterdam. U Amsterdamu kapela dokonce použila motiv připomínající slavný incident z roku 1994, kdy se členové Oasis poprali na trajektu při cestě do Nizozemska. Britský tisk navíc spekuluje o velkém návratu do Knebworthu, kde Oasis v roce 1996 odehráli 2 nejslavnější koncerty své kariéry. Tentokrát se mluví až o 6 večerech, což by byl rekord. Zatím ale žádný z těchto termínů není oficiálně potvrzený. Jisté je zatím jen jedno. Oasis se po comebacku z roku 2025 očividně nechystají zmizet z očí a pokud platí jejich nejnovější nápověda, v pondělí 14. září, bychom měli mít jasno a vědět, kam všude se v roce 2027 vydají. No tak uvidíme. Třeba mezi termíny bude i naše hlavní město. No a co jiného si teď můžeme dát než Oasis a Roll With It. Drive.
1: Odpolední drive.
2: Na Expressu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Pražská záchranná služba rozšíří svou síť výjezdových stanovišť. Brzy přibudou další tři na okrajích Prahy. Vzniknou z modulárních typů, každé stojí 35 milionů korun. O situaci v Hormuzském průlivu, který blokuje Írán, spolu v pátek po telefonu hovořil jeho korejský minister zahraničí Cho Hyun a jeho iránský protějšek Abbas Araghchi. Hovor se konal na žádost Teheránu. Jižní Korea zvažuje, že v oblasti nasadí své vojenské jednotky, aby pomohly zajistit volnou plavbu lodí. Írán je proti zapojení dalších zemí. Těžké boje čekají ve druhé polovině září české tenisové týmy. Davis Cupový kapitán Tomáš Berdych udělal v sestavě proti USA jednu zásadní změnu, když místo Tomáše Macháče povolal deblistu Adama Pavláska. Na finálový turnaj Billie Jean King Cupu do Číny pak kapitánka Barbora Strýcová bere jako pátou hráčku Sáru Bejlek. Dnes noci očekáváme polojasno až oblačno, lokálně i zataženo, kránu se na Moravě a ve Slezsku místy vytvoří mlhy. Nejnižší teploty 12 až 7 stupňů, na horách kolem 6. Nehody vás aktuálně potrápí v ulici Zámecká v Kunštátě v okrese Blansko nebo v ulici Lomnického v Praze, v ulici Boštěšická v obci Ústí nad Labem, na silnici 38 u obce Nebovidy v okrese Kolín nebo v ulici Ulihovaru v Praze. Další nehody potom v ulici Plzeňská v Ostravě nebo na silnici 43 u obce Opatov v okrese Svitavy. Na Express FM stále pokračuje odpolední drive, který míří do své druhé hodiny a ve vysílacím studiu je i nadále Petr.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Příjemná party věc, pod kterou jsou podepsány Carlita a Sophie Tucker. Ta věc má název Manhattan. Každý pátek bez výjimky vám s Michalem nabízíme novinky podle svého, podle našeho, protože ty rádiové samozřejmě hrajeme ve středu. No a v každý hodině dnešní, to znamená v týdle, v tý druhý, v tý třetí vám nabídneme dvě. No a teď právě nastal čas pro tu první z nich. Je to vlastně čtvrtá ochutnávka z 16. alba projektu Eels, amerického projektu Eels, který to album se bude jmenovat Cookie Happen It a vyjde 16. října. Ústřední postavou Eels je Mark Oliver Everett alias E, který říká, že skladba, kterou vám za chvilku zahrajeme nebo zahrají a která má název Congratulations to Me, zachycuje člověka, který došel do bodu zlomu, ale místo porážky cítí osvobození. Proč jsem se vlastně tak dlouho trápil věcmi, na kterých za stolik nezáleží, což je docela dobrý životní motto. No a skvělý je i název alba, jak už jsem říkal, bude se jmenovat Cookie Happen It. Everett ho vysvětluje parafrází velkého filozofa naší doby, Cookie Monstra. Nebrečím, protože sušenka už není, usmívám se, protože vůbec byla. Celá deska se pak točí kolem pomíjivosti života. Mimochodem, letos zároveň slaví 30. narozeniny debut Eels s názvem Beautiful Freak, který taky možná stojí za vaší pozornost. Vůbec tvorba tohodle týhle partie je zajímavá a také žánrově velmi pestrá. No tak pojďme na to, pojďme si dát dnešní první novinku, pod kterou jsou podepsáni Eels a která se jmenuje Congratulations to Me.
1: Páteční odpoledne na Express FM. Express FM.

0: Provařený sample tentokrát si ho vzali na paškál Medicine Beer. No a vás ještě v této hodině čeká řada zajímavý hudby. Máme pro vás připravený Fountains DC, Izzy Cross, Ash anebo Biba Dubi. Zůstaňte s námi.
1: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Já tak nesnáším vytírání. Proto mám podlahovou myčku X-Clean od Roventy. Jedním tahem vysaje i vytře. A když skončím, sama se vyčistí a vysuší horkým vzduchem.
4: Začalo samočištění a vysoušení.
3: Takže žádná kbelíková nostalgie, jen čistá podlaha. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skutry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Teď je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pletivou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
1: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
9: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
1: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% heslem PT Service.
9: Hele, počkej, ještě si skočím do pekařství Hello.
10: A pro co?
9: Pro svoji ranní kávu a křupavé pečivo. Chceš taky něco?
10: Jasně, co mi vybereš?
9: Paráda, mají zrovna mini donaty v akci. Tak si dej 2+1 zdarma pro hezčí ráno.
11: Jsme vaše pekařství Hello. Najdete nás na vlakových nádražích a v pražském metru.
12: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
13: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
14: Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je Autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
15: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
1: Hudba na prvním místě.
16: Express FM.

Dizzy Cross, Bittersweet Goodbye. Na vlastní uši jste se mohli přesvědčit, jak tenhle ten sample původně od Rolling Stones, potom od Verve a teď

v několika dalších verzích funguje a proto si ho mnozí berou na paškál. No nic, my se budeme věnovat jednomu vynálezu, rádi tady představujeme zajímavé vynálezy. Ten dnešní už je vlastně v podstatě běžný, najdeme ho skoro v každém penálu a jeho používání zvládne i malý dítě, jenomže když se objevily první tušky, žádný ořezávátko nebylo. No a když grafitový hrot otupil, člověk vytáhl nůž a začal dřevo kolem tuhy opatrně ořezávat, což samozřejmě nebylo úplně praktické, chtělo to trochu zručnosti a také pevnou ruku, taky se vám mohli stát, že jste ořezali celou tu tušku, protože místo ostré tušky mohl snadno vzniknout taky pořezaný prst. No ale, jak se tušky začaly během 19. století šířit mezi stále více lidí, bylo jasné, že by se hodilo něco jednoduššího. A první známý pokus o ořezávátko přišel ve Francii. V roce 1828 získal matematik Bernard Lassimon patent na zařízení určené k ořezávání tužek. Jenže jeho vynález se dnešnímu ořezávátku příliš nepodobal, protože uvnitř dřevěného těla jeho výtvoru byly proti sobě umístěny dva kovové pilníky a tužka se mezi nimi postupně obrušovala. Nějak to fungovalo, ale ne moc rychle. Nůž tedy ještě rozhodně nebyl poražen a skutečný průlom přišel až v roce 1847. Tehdy Thierry de Estivo přišel s principem, který používáme prakticky dodnes. Tuška se zasune do kuželovitého otvoru a uvnitř čeká čepel, tuškou stačí otáčet a nůž postupně odkrajuje tenké hoblinky dřeva tak, aby vznikl pravidelný hrot. A právě to byl ten geniálně jednoduchý nápad. Člověk už nemusel odhadovat správný úhel nožem, geometrie ořezávátka to udělala za něj. No a jakmile se tušky začaly používat ve školách, kancelářích i továrnách, rozjela se také výroba ořezávátek. V roce 1855 získal Američan Walter Kittredge Foster patent související s jejich výrobou a pomohl dostat tuto drobnou pomůcku mezi mnohem větší množství lidí. No, pak už začaly přicházet další varianty. Stolní ořezávátka, modely s klikou, zásobníky na hoblinky a nakonec i elektrický přístroje. Zajímavý ale je, že základní princip ořezávátka se skoro nezměnil. Více než 170 let pořád děláme v podstatě totéž. Strčíme tušku do kuželovitého otvoru, zatočíme a čepel vytvoří špičku. Takže jeden z nejobyčejnějších předmětů našeho dětství je vlastně ukázkou výborného designu, protože když něco funguje opravdu dobře, není moc důvodu to měnit. A díky ořezávátku už naštěstí nemusí každý školák při každé tupé tušce absolvovat malý kurz práce nožem. Samozřejmě vy, co máte ve svém penálu mikrotušky, asi se mnou nesouhlasíte. No nic, dáme si Ash a potom bude Badubí. Novinka.

0: Sympatianda Bibadubi vám představila skladbu Sun Has Set. No a my se teďko vrnem do víru soutěže, bohužel jen pro plnoleté děti. V celý týden tu máme soutěž o jedno balení nápojů z Alkohol.cz. Alkohol.cz, už moc dobře víte, že je obchod s alko i nealko nápoji. Mimo jiné tam seženete i delikatesy či barmanské potřeby. Ta nabídka je velmi široká, konec konců to byla i jedna z otázek dnešního týdne, protože oni mají, myslím tím Alkohol.cz, v nabídce vína, lihoviny, piva, sajdry, šumivá vína, dokonce i další záležitosti, a který si můžete koupit jak online na Alkohol.cz, tak v kamenný prodejně na Žižkově, která je nedaleko Viktorky Žižkov. Ta je samozřejmě ideální pro to, abyste si tam pro ty své věci přišli osobně. Když budete kupovat přes e-shop, tak nezapomeňte, že při nákupu v e-shopu se ověřuje automaticky věk přes systém Adulto. No a o co dneska soutěžíme? Dnes tu máme poslední set, takže úplně poslední šance získat parádní záležitost. Tenhle ten dárkovej set se jmenuje Dárkový Aperol Spritz set, obsahuje dvě láhve Frizzante, jednu láhev Aperolu a celý to má hodnotu zhruba 600 korun, takže docela příjemná záležitost. Já si myslím, že letní dny se ještě vrátí, takže budete mít šanci si tuhletu záležitost užít, a když ne, tak ono doma někde pěkně v teplíčku vás tenhle ten set taky zahřeje. No a co můžete udělat pro to, abyste dárkový Aperol Spritz set od Alkohol.cz získali? Zodpovědět správně otázku, kterou vám právě teď řeknu, je velmi jednoduchá. Zní, najdete na Alkohol.cz i luxusní či investiční lahve? Svoji odpověď nám můžete posílat na naše telefonní číslo v podobě SMSky, a to telefonní číslo je 602 604 903. Takže já ještě jednou zodpovím otázku, najdete na Alkohol.cz i luxusní či investiční lahve? Takže pište.
1: Drive. Odpolední drive.
2: Na Expressu.

0: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
1: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
2: Spěchejte na www.webglobe.cz.
3: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září. Skonto
0: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Hugo, Aperole, Fiero, volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
8: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
9: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
10: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
11: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
12: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
13: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
12: Více informací na rekbyty.cz.
13: Rekbyty, záruka kvality.
14: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
15: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
14: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
16: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 24 231 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz. Express FM.

0: Velký sympaťák Jimmy Callum, I'm all over it. To je jedna z jeho největších hitovek. No a před námi je naše dnešní druhá novinka. S tím mám taky radost, konec konců jsem ji sám vybíral, že jo. Pochází od The War on Drugs, kapely, která je ceněná i respektovaná a která 4 roky mlčela. Už někdy v dubnu se její ústřední postava, skladatel, kytarista Adam Grandusiel prořekl nebo prozradil, že kapela už by měla mít svoje 6. album brzo hotové. No a sedte, podrž se, v úterý tohoto týdne vypustil z The War on Drugs do světa nový single, který se jmenuje Who's Dead. Mimochodem, ten single budete asi slýchat častěji, protože, jestli mám správné informace, tak se objeví i v jedné videohře, ale o tom až později. Teď zpátky k týhletý skladbě. Je to první, jak už jsem říkal, studiová nahrávka vydaná od roku 2022 a Adam ji údajně napsal během pouhých 10 minut mezi první ranní kávou a odvozem dítěte do školy, což je super. A je to přitom docela osobní zpověď, protože Adam v té skladbě vypráví o úzkostech, depresích, pochybnostech, o sobě samém, no a také o snaze mít se rád, což je taky důležitý, no. A on si ji sám produkoval ve svém studiu, který má v Burbanku. Mimochodem, Adam Grandusiel produkoval například desky umělců, jako je Sam Fender, Sharon van Etten, a nebo pomáhal i Beyoncé. Takže jakoby chlápek má docela dobře nakročeno, no a my si teďko dáme The War on Drugs a Who's Dead. A pak už zprávy.
1: Express Drive. Na Expressu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Na dálnici D11 mezi Hradcem Králové a Prahou by mohl vzniknout další sjezd a nájezd. Požaduje ho Středočeský kraj na 11. kilometru poblíž obce Nehvizdy. O vzniku nového exitu chce jednat s ministerstvem dopravy, které se Správou železnic plánuje poblíž Nehvizd velký terminál na budoucí vysokorychlostní trati. Evropská komise dnes schválila poskytnutí 6,1 miliardy eur, což je téměř 148 miliard korun na nákup obranného materiálu pro Ukrajinu. Peníze jsou určené na protivzdušnou a protiraketovou obranu, munici a drony. Kyjev je mimo jiné může využít na nákup raket PAC-3 pro americké systémy protivzdušné obrany Patriot, informovala komise. Jedná se o další prostředky z půjčky pro Ukrajinu v celkovém objemu 90 miliard eur, tedy 2,2 bilionu korun. Po turbulentních posledních dnech má basketbalistka Eliška Joklová o své budoucnosti jasno. Česká rozehrávačka se po štaci v WNBA vrací do České ligy, kde bude nastupovat opět za Žabiny Brno, ze kterých na jaře odešla právě do zámoří. Zítra očekáváme polojasno až oblačno, zejména v Čechách s ojedinilými přeháňkami. Ráno se budou na Moravě a ve Slezsku vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě 17, na horách kolem 13. V dopravě je znát páteční špička a proto čekejte nehody například na jižní spojce, konkrétně na Praze 4, tam je neprůjezdný pravý jízdní pruh, je to za sjezdem na Modřanskou ulici směr Barrandovský most. Další nehody jsou na D1, konkrétně na exitu 6 ve směru Ostrava, tam je také po nehodě neprůjezdný pravý jízdní pruh. No, přibrzdí vás i nehody v ulici Muglinovská v Ostravě, v ulici Komenského v Jablonci nad Nisou, v ulici Křížkovského v obci Kuřim, což je okres Brno venkov, nebo v ulici Vohradského v České Lípě. Na Express FM posloucháte odpolední drive s Petrem, my pokračujeme v našem pásmu mluveného slova, hudby a samozřejmě zajímavostí.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Právě jste se prošli zahradou ve společnosti Kláry Vytiskové. Na Express FM posloucháte Odpolední drive, společnost vám dělá Petr a my se teď podíváme na jednu záležitost, na takovou nepěknou věc, kterou jsem vám slíbil už na začátku dnešního driveu, a sice na jeden televizní podvod. Dokážete si představit, že vyhrajete v televizní soutěži milion liber a pak o něj přijdete kvůli kašli člověka sedícího v publiku? Přesně tohle se stalo v jednom z nejslavnějších skandálů britské televize. V září roku 2001 usedl do křesla soutěže Chcete být milionářem britský armádní major Charles Ingram. Moderátorem byl tehdy Chris Tarrant a Ingram zpočátku vůbec nevypadal jako budoucí milionář. První natáčecí den skončil na 4000 librách a většinu nápověd už měl vyčerpanou. Když se ale vrátil druhý den, začaly se dít fakt divné věci. Ingram si při otázkách nahlas opakoval jednotlivé možnosti. Často nejprve tvrdil, že nějakou odpověď vůbec nezná, nebo že ji považuje za špatnou, a pak si to najednou rozmyslel a vybral právě tu danou odpověď. Nakonec správně odpověděl i na otázku za milion liber. Jenomže lidé z produkce si při natáčení všimli neobvyklého množství kašlání. A proto, když si pustili ten záznam znovu a znovu, začali mít podezření, že to kašlání není náhodný. V publiku seděl totiž další soutěžící vysokoškolský učitel Tewen Whittock a podle obžaloby ten zakašlal vždycky ve chvíli, kdy Ingram nahlas vyslovil správnou možnost. Princip teda byl úplně geniálně jednoduchý, Ingram postupně přečetl všechny odpovědi a čekal, u který uslyší to parťákovo zakašlání. Produkce milionovej šek samozřejmě zastavila a případ skončil u policie a následně i před soudem. V roce 2003 byl Charles Ingram, jeho manželka Diana i Tewen Whittock uznáni vinnými. Ingramovi dostali 18-měsíční tresty odnětí svobody s podmínečným odkladem na 2 roky a vysoký pokuty. Whittock dostal rovněž podmíněný trest. Všichni přitom vinu odmítali. Whittock například tvrdil, že trpěl senou rýmou a alergií na prach a jeho kašel byl pouhou náhodou. Charles Ingram o milion liber samozřejmě přišel a následky byly mnohem větší. Musel odejít z armády a z někdejšího majora se stala jedna z nejznámějších postav britské televizní historie. A osud má ještě docela zajímavou pointu. V roce 2016 britská média Ingrama objevila na tržišti v anglickém From, kde prodával ručně vyráběné šperky své manželky Diany. Ta se začala věnovat výrobě náhrdelníků, náramků a náušnic z buránského skla a drahých kamenů. No, jejich podnikání mimochodem funguje dodnes, prodávají šperky přes internet. No a příběh kašlejícího majora byl nakonec tak slavný, že podle něj v roce 2020 vznikla britská televizní minisérie Quiz. No a možná ještě nejbizarnější detail celého toho případu je, že během toho soudního procesu musel soudce jedno jednání přerušit, protože začali kašlat členové poroty. No prostě některým příběhům lepší pointu nevymyslíte.
1: Express. Express Drive.

0: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na Swopee.cz.
1: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
2: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 000 narozených miminek. www.pronatal.cz.
3: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl. To se vyplatí.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo.
5: iPhone 17.
6: Laserové projektory.
5: Sluchátka Apple Beats.
6: A stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
7: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
11: V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
12: Dopřejte své zahradě eleganci, která vydrží roky. Beton Těšovice. Zakázková výroba na míru podle vašich představ. beton@těšovice.cz.
13: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
14: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. AutoJarov.cz.
15: Music. First.
16: Express FM.

0: Není to tak dávno, co u nás Blossoms byli ve studiu na rozhovoru a byl to docela pěkný rozhovor, který pořídila pro vás Veronika Koloušková. Mimochodem, kdybyste si ho chtěli poslechnout, tak určitě na našem webu v sekci podcasty. My už ale putujeme ze Stockportu, odkud jsou Blossoms, do Nashvilleu v Tennessee, protože po dvou letech o sobě dávají vědět Kings of Leon. A to se singlem, který vyšel dneska a jmenuje se My World World a předznamenává vydání nové desky. Mimochodem, váže se ke vzniku této skladby docela zajímavá historka, protože Caleb Fallowville, což je zpěvák a kytarista, si loni při hraní s dětmi zlomil nohu. Kapela musela zrušit samozřejmě turné, on zůstal doma a byl tak trochu v depce, protože si myslel, že kapelu zklamal a nechtěl vůbec nic dělat, nic ho nebavilo, ale po týdnu si vzal do ruky akustickou kytaru, no a první věc, kterou zahrál, byla právě My Wall World. Text prý přišel téměř okamžitě a Caleb se při jeho psaní dojal. To je co. No, z toho pak vznikl celý vlastně jako nový směr kapely, a který my uslyšíme na 10. albu Oh My Beloved, které vyjde 6. listopadu tohoto roku. Podle všeho, nebo podle kluků Fallowvillů, to má být jejich dosud nejosobnější deska a příběhy na ní budou vyprávět o rodině, vděčnosti, vzpomínkách nebo společní cestě. No a navíc, Kings of Leon si poprvé v historii celé album produkují sami, tak uvidíme. Já jsem novinku, kterou vy uslyšíte za okamžik, už dneska ráno hrál. Já jenom doufám, že na desce Oh My Beloved budou i malinko svěžnější písně. Tady čerstvá novinka Kings of Leon, My Wall World. Drive.
1: Odpolední drive.
2: Na Expressu.

0: Vyražte na víkend do Ostravy. Objevte hornickou historii Landeku, architekturu Grossmanovy vily, projděte si industriální Dolní Vítkovice nebo oblíbené nábřeží Ostravice. Čtyři různé tváře jednoho města. Více tipů na výlety hledejte na visitostrava.eu.
1: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Skonto
7: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
9: Hugo, Aperole, Fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
10: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
11: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
12: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
11: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
12: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
11: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
12: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
13: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
14: Hudba na prvním místě.
15: Express FM.

0: V březnu tohoto roku vyprodala Florence and the Machine pražskou O2 arénu a publikum na její výborný koncertní set vzpomíná až doteď. Jak to bude umít Cage the Elephant, až vydají nové album, uvidíme. Zatím nezveřejnili plány, kdyby přesně mělo vyjít. Už se ví, že příští rok vyrazí na koncertní turné, na kterém novou desku podpoří. No a dnes Cage the Elephant, tato parta z Kentucky, vydala druhý single ze svého 7. alba, jmenuje se Dying in Reverse, a Matt Schultz, což je zpěvák a takový trošku bouřlivák, skladbu popisuje jako píseň o novém začátku, určitým znovuzrození, návratu chuti do života, v podstatě jako všichni, které jsem dnes už zmínil. A zvukově má ta věc takový psychedelický nádech. Produkčně se na nový etapě Cage the Elephant podílí i Justin Rayson a Sadpony. No a skladba se navíc dostala na dnes už jednou zmíněný soundtrack EA Sports FC 27. Jak už jsem říkal, kapela vyrazí v únoru 2027 na evropský turné. Jestli zasáhne i nás, to zatím nevypadá, protože zatím zveřejnila pouhých několik koncertních termínů. No tak si dáme už dnešní další novinku. Tady jsou Cage the Elephant, Dying in Reverse.
1: Páteční odpoledne na Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Počet obyvatel České republiky se v prvním pololetí snížil na 10 903 655 osob. V pátek to oznámil Český statistický úřad. Důvodem byl přirozený úbytek i malý počet přistěhovalých. Přes 5000 kilometrů dlouhý oblak saharského prachu se tento týden přesouvá z Afriky k americkému kontinentu. O víkendu zasáhne také jih USA. Transport prachu přes Atlantik vyvrcholí obvykle uprostřed léta. Současné množství a rozsah oblaků jsou proto v září nezvyklé. Téměř 20 let čeká na vytouženou výhru ve fotbalové lize mistrů. V duelu s francouzským vícemistrem Lens chybělo Slávii pár minut. Krutá porážka 2-3 po nezvládnutém nastavení, ale znamená, že sešívaní zapsali nulu. V neděli bude v noci a ráno polojasno až oblačno, ojediné se vytvoří mlhy. Během dne čekáme od severozápadu až zataženo, odpoledne v Čechách déšť nebo přehánky, na Moravě a ve Slezsku srážky večer, nejnižší noční teploty 12 až 8 stupňů, na východě 6 stupňů, nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů. Nehody dále komplikují situaci napříč Českou republikou a narazíte na ně například v ulici Reskova v Jindřichově Hradci, na silnici v obci Zvotoky v okrese Srakonice, na silnici 34 u obce Stráž nad Dežárkou v okrese Jindřichův Hradec, na silnici 198-40 u obce Chodová Planá v okrese Tachov nebo v ulici Boleslavská v obci Krchleby v okrese Nymburk. Express FM je nadále hostitelem odpoledního driveu. Příjemný poslech v poslední hodiny vám přeje Petr.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Posloucháte Express FM, posloucháte Odpolední drive, společnost vám dělá Petr. V pátek je naším zvykem vám nabízet nejenom novinky dle našeho výběru, ale i nějaké kulturní tipy dle našeho výběru. No a tento blok začneme jedním tipem na akci, která se sice bude konat až v listopadu, ale určitě stojí za vaší pozornost. Určitě znáte festival Prague Sounds, který letos oslaví 30. narozeniny a oslaví je na mnoha místech v Praze. Uskuteční se od 2. do 22. listopadu, no a nabídne vám hudební jízdu od jazzu přes elektroniku a rap až po současnou klasiku. Program je opravdu bohatý a mimo jiné se můžete těšit na vystoupení Anušky Shankar, Maxe Coopera, Samary Joy, Hiromi nebo Koji Radical. Zda domácí můžu jmenovat například Linku Dusilovou, Davida Kolera nebo Ondřeje Pivce. A k tomu všemu ještě si připočítejte 4 výjimečné večeři v Rudolfínu, kde se během několika dní vystřídají úplně jiné hudební světy. Zkrátka, žánrově to bude pestré a čeká vás hudba, kterou jinde neuslyšíte. Vstupenky a více informací najdete na praguesounds.cz. No a v listopadu se asi brzo uvidíme.
1: Express. Express Drive. You know the hardest thing.
0: Tohle to už je Gorillaz ve skladbě Orange County a právě v této skladbě hostuje Anuška Shankar, na kterou se na festivalu Prague Sounds můžete také těšit.

0: Mat 213, Gufrau a jejich úspěšný track Emauzy a vy už se můžete za chvilku těšit na další novinku, kterou mám připravenou, nebo taky na Killers, a nebo taky na Haim, takže bude to poměrně nabité.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy. Spěchejte na www.webglobe.cz.
3: Dopřejte své zahradě eleganci, která vydrží roky. Beton Těšovice. Zakázková výroba na míru podle vašich představ. beton@těšovice.cz.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
7: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
8: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec. Změnili jste adresu,
9: stěhujte se bez stresu.
8: Naše rada zní:
9: Stěhování Krbec všechno zařídí.
8: stěhovanikrbec.cz.
9: Stěhovací a vyklízecí služby.
10: Moon Club, nejsilovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, Dlouhá 26. Express.
11: Music first.
12: Express FM. Something

To byly Alana, Estelle a Daniel Haimovi, neboli Haim. Poslouchali jste úspěšnou věc Want You Back. No a před námi je další novinka. Aby jsme vám furt nabízeli jenom kytarovky dneska, tak jsem zvolil něco trošku tanečněji lazeného. Yes Boone je chlápek, který pochází ze Sydney a nedávno se mu podařilo podepsat velkou nahrávací smlouvu s Warner Music, kteří do ní vkládají velké naděje. On se prezentuje takovou, myslím, ten single Nosebleeds je taková zajímavá kombinace, protože v produkci Yes Boone čerpá z francouzského houseu a je tam i taková temnější nálada a vokál, který zase možná odkazují na britský post-punk. Boone výslovně zmiňuje jako své největší inspirace The Cure nebo The Smiths a dává to geografický smysl, protože skladbu psal během pobytu v Londýně a Paříži. No. A co se týká textu, tak dnes poprvé jsme se dočkali něčeho o prvotní zamilovanosti, chvíli, kdy jste někým úplně fascinovaní, ale současně vůbec netušíte, kam vztah míří. No a pro Boone je skladba významná ještě něčím, protože začal do vlastní elektronické tvorby přidávat i svůj vlastní zpěv, sám si to textuje a znamená to pro něj i nový směr. Nakolik se mu to daří, se můžete přesvědčit sami. Tady Yes Boone, Nosebleeds.

The Killers, The Man. A my se teď z města hříchu přesuneme do virtuálního Vice City, protože necelých 10 týdnů zbývá do vydání GTA 6, legendární hry, za kterou stojí společnost Rockstar, která v posledních dnech vypustila vůbec nejvíc konkrétních informací za celou dobu vývoje. Aktuálně platí, že Grand Theft Auto 6 vyjde 19. listopadu tohoto roku pro PlayStation, Xbox. PC verze zatím oficiálně oznámená není. Hra byla původně plánovaná už na květen, ale Rockstar ji loni listopadu znovu odložili kvůli dokončování. Největší novinkou je 26-minutový Extended Look, který Rockstar zveřejnil koncem srpna. Dneska jsem na ně koukal. Jsou to záběry přímo ze hry na PlayStation 5 a poprvé jsme měli možnost vidět delší kus skutečného hraní, to znamená přestřelky, policejní honičky, potápění, basketbal, volný pohyb po Vice City i interakce s NPC. A teď začínají být i zajímavé detaily. Podle nejnovějších rozhovorů s Robem Nelsonem z Rockstar North má GTA 6 výrazně posunout realismus. Postavy Jason a Lucia, dvě hlavní postavy, budou muset spát. Jejich kondici má ovlivňovat jídlo a pohyb. A co se týká auta, tak bude možné tankovat nebo dobíjet. Tankování má podle lidí, kteří hru viděli, zhruba zabrat 10 sekund. No a Rockstar mění i práci se zbraněmi. Už by nemělo fungovat takové to, že postava si pobíhá po městě bez následků a tahá celý arzenál zbraní, jako třeba to bylo v předchozí GTA.

0: A pětce. Dlouhé zbraně budou viditelné a kolem jdoucí na ně mohou reagovat strachem nebo zavoláním policie. Zajímavý má být také vztah Jasona a Lucie, nebo Lucy. Hra sleduje jejich vzájemné pouto a vedle toho i takzvaný criminal profile, tedy jakým typem zločince se během hraní stáváte. Nemá jít o jednoduché dělení na dobrý zlý, ale vaše chování má mít dlouhodobější následky. A pár praktických věcí. Předobjednávky už běží. Americká cena základní edice je zhruba $80 a předběžné stažení začne 12. listopadu. Docela kontroverzní detail je, že i fyzická verze prodávaná přes Rockstar Store nebude obsahovat disk, jen kód ke stažení hry. No a úplně čerstvá zpráva z dneška. 23 bývalých zaměstnanců Rockstaru podalo pracovní žalobu, ve které tvrdí, že byli propuštěni kvůli odborové činnosti. Rockstar tvrdí naopak, no a kluci si to budou muset asi vyříkat a třeba dojde i k nějakému mimo soudnímu vyrovnání. Za malou chvíli Lil Peep a nebo DMAs.
1: Express. Express Drive.
2: Let's do that song.

Tohle byly australští DMAs, kteří koncem srpna vydali svoji novou desku v pořadí pátou a vy jste poslouchali druhý single s názvem Heat in Park. No a my se podíváme opět na to, co se bude v následujících dnech dít napříč Českou republikou. Začneme ve Znojmě, kde se uskuteční znojemské historické vinobraní, což je docela zajímavá záležitost, protože celé centrum města se promění ve středověk a nebude chybět ani průvod Jana Lucemburského. V Karlových Varech se můžete těšit například na Vary září, což je devátý ročník festivalu Světla. Trasa povede od Alžbětiných lázní až k poštovnímu dvoru a bude mít 10 světelných zastávek. Očekávejte videomapping, instalace a další show. V Plzni se uskuteční Mezinárodní festival divadlo, a to od 9. do 17. 9., což znamená, že už běží. Pokud chcete něco kulturnějšího v užším slova smyslu, tohle je velmi dobrá volba. No a v Plzni zůstaneme, protože máme úplně jiný typ, a sice jednodenní festival japonské kultury Bunkafest, který se uskuteční v kulturním domě Šeříkovka. V našem hlavním městě vás pozvu na Czech Design Week, což téměř stovka designérů, studií a značek se představí své kolekce v Mánesu, mladá generace v Muzeu Prahy na Florenci a další projekty pak budou k vidění v Domě u Zlatého prstenu v Rottmajerově vile. No a v Praze zůstaneme, protože tu máme ještě akci, která bude zdarma, jmenuje se Korzo Krymská, takže logicky se uskuteční v této Vršovické ulici a tam se můžete těšit třeba na Bad Karma Boy, Bert and Friends, Vets and Zverina nebo na Majka Trafika. Zkrátka klasická akce Korzo Krymská. Olomouc bude hostit Dny evropského dědictví, a to do 13.9. a lidem se tak otevřou i běžně nepřístupné památky, budou se konat prohlídky a výstavy, prostě pestrý program, a to i ve vědecké knihovně a Červeném kostele. Ostrava, Jelen Fest, což není festival kapely Jelen, ale spíš není to teda jen koncert kapely Jelen, ale bude tam i dětský koncert, autogramiáda a další program. Vystoupí tam Jiří Pavlica s Hradišťanem. Brno hostí Gregory Fest, takže pokud chcete něco tvrdšího, tak v bývalém pivovaru v Řečkovicích se tam zítra už dneska od 18.30 představí různé tvrdé kapely v čele s Insaní nebo panem Linksem. No, podíváme se i do Hradce Králové, tam se uskuteční festival Bezdomova, sympatická menší akce na Kavčím plácku, která spojuje hudbu, netradiční módní přehlídku a téma lidí bezdomova. Program běží o 14 hodin a vystoupí například The Blues Roses nebo Punkový Čerdví. To by, myslím, pro tuto chvíli stačilo. Budeme se už zase věnovat trošku hudbě a samozřejmě, že nepřijdete ani o slibovanou poslední novinku. Express Drive. Na Expressu.

Tolik M by Hold, kterou jízda na horský dráze určitě nedělá dobře, aspoň jste to mohli slyšet do znívající skladbě. Přátelé, kamarádi, pomalinku se nám to nachyluje, ale ještě předtím, než se rozloučím, vám představím dnešní poslední novinku a ta pochází od Nothing But Thieves, kteří svým fanouškům nabízí poslední ochutávku před pátým albem Stray Dogs, které vyjde už 25. září. Kapela opět popisuje skladbu jako dopis sobě samým, takže takový vyznání sami sobě a zároveň od svého minulého i budoucího já. No, každopádně Nothing But Thieves zatím vyslali do světa několik ukázek z nový desky a všechny stály za to. Doufujeme, že i skladba, kterou mám připravenou A Different Kind of Happiness, bude stejně kvalitní. Nicméně kapela má před sebou docela šílený kousek, protože 19. září chce odehrát 3 koncerty ve 3 zemích během jediného dne. Naplánovala si zastávky v Utrechtu, v Bruselu a v Londýně. Takže uvidíme, no a my je uvidíme u nás v České republice v Praze už v lednu, takže pokud máte zájem, vstupenky jsou zatím k dispozici. Já vám přeju krásné dny, krásný víkend, těším se na slyšenou opět v pondělí, ještě uvidíme, jak to bude, ale měli bychom se tu s Michalem potkat. Užívejte, poslouchejte hudbu, mějte se rádi a kdyby cokoliv, máte tu Express FM, protože my nezastavujeme, nabídneme vám během dnešního večera i noci spoustu hudby a během zítřejšího dopoledne pak mého kolegu Radka. Mějte se fajn, pizza mír. Express Drive. Na Expressu.

0: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
4: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
5: Moon Club, nejsilovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26. Express FM.
6: Hudba. Na prvním místě.

0: super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
2: Express. Music first.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník,
6: malíř,
5: topenář,
6: podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí Rek byty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rek byty, záruka kvality.
8: Hudba na prvním místě.

0: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Express FM.
3: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Express FM uvádí hudební speciál. Starmix. Do you remember house? Starmix. Taneční dvouhodinovka plná house music. Starmix. Starmix. Starmix. Na Express FM.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbity, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity, záruka kvality.
4: Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je Autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
5: Hudba na prvním místě.
6: Express FM.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Express FM.

Express FM uvádí hudební speciál. StarMix. Do you remember house? StarMix. Taneční dvouhodinovka plná house music. StarMix. StarMix. StarMix. Na Express FM.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz.
1: Express. Music first. Express FM.

0: Novinka. Express FM.
1: Let's go.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Express FM.
6: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music news.
3: Do statistik Billboardu se přidává nová položka, která bezesporu zamíchá nejen čísly, ale také roztočí kola biznisu. Jde o smart media. O co jde? Je to fyzický sběratelský předmět, jehož nákup vám odemkne digitální album. Schváleno je zatím jen 8 firem a počítání bude podle vzorce jedno smart medium rovná se půl fyzického alba. Glastonbury letos nebylo, ale na příští rok už se pomalu odhalují info. Madonna podle pořadatelky Emily Eves jistě nebude headlinerem. Spekuluje se o Harry Stylesovi, Stevie Wonderovi a Fontaines DC. Cena vstupenek šla nahoru o 30 liber na 408 liber celkem. Předprodeje budou spuštěny 1. října a po zaplacení 100 liber si můžete odložit doplatek na jaro příštího roku. Tame Impala se rozhodl, že už nebude dávat podpisy. Tedy ty, pro které si chodí fanoušci po koncertech a jinde. Ono už mu to předtím nedělalo nějakou velkou radost a nyní to dospělo ke statusu na sítích. Kvůli nárůstu agresivních sběratelů autogramů už nebudu nic podepisovat ani se vůbec fotit před hotely ani na letištích, takže pokud mě náhodou přistihnete, prosím, neurazte se, když řeknu ne.
2: Express FM.